0: Rychlý přehled zpráv na Rockzone 105.9.
1: Polsko má třetí útok ve škole za týden. Hurikán Izajáš tvrdě zasáhl pobřeží Floridy a judista Lukáš Krpálek má bronz. U rychlého přehledu zpráv na rádiu Rockzone vás vítá Ondřej. Dva lidé se nad ránem vážně popálili při požáru maringotky v Metylovicích na Frýdecku Místecku. 38letá žena skončila v nemocnici v kritickém stavu. Proč maringotku zachvátil požár, zjišťují vyšetřovatelé, hasičů a policie. Předběžná škoda je 200 000 korun. Polsko hlásí třetí útok ve školách za týden. Nejnověji 21letá žena ostrým předmětem zranila ve varšavské pomaturitní škole tři ženy. Napadeným ženám je od 17 do 24 let. Úřady uvedly, že nikdo ze zraněných není v ohrožení života. Útok se odehrál ve stejný den, kdy úřady oznámily, že v pátek zkontrolovali téměř 50 000 škol a zadrželi 670 lidí po celé zemi. Jednalo se o reakci na předchozí útoky na polských školách. Hurikán Izajáš tvrdě zasáhl pobřeží Floridy. Vítr o rychlosti přes 160 km za hodinu tral střechy domů a ničil energetickou síť. Cyklona sice slábne, ale statisíce lidí teď čelí hrozbě masivních povodní v Tennessee a v horských oblastech Severní Karolíny.
2: Situace na místě je kritická. Živel udeřil plnou silou v okolí města Destin. Přes 700 000 domovů je bez proudu a opravy mohou trvat několik dní. Lidé v Alabamě a na Floridě popisují noc plnou hrůzy, kdy se třásly celé domy. Ulice jsou zablokované troskami a spadanými stromy. Guvernér varuje občany z postižených oblastí, aby zatím zůstali v evakuačních centrech. Bouře se teď posouvá dál na sever, ale přináší extrémní přívaly deště. Záchranáři varují před bleskovými povodněmi a tornády. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Judista Lukáš Krpálek má bronz z mistrovství světa. V utkání o třetí místo porazil Fina Paul Malajnena. Česko podruhé získalo na jednom mistrovství světa dvě medaile. V noci máme oblačno až zataženo a déšť jen ojedinělé, zejména v Čechách se místy vyskytne i malá oblačnost a k ránu se ojedinělé vytvoří mlhy. Nejnižší teploty klesají k 5 stupňům, při déle trvající malé oblačnosti můžou být až 3 stupně Celsia. V neděli čekáme proměnlivou oblačnost. V Čechách se místy na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle vyskytnou přehánky. Později odpoledne a večer budou přehánky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty v neděli až 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až k 18. Tisíce metrech na horách bude kolem 5.
0: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

hlasováních o nejlepší album Queen pravidelně vítězí album A Night in Opera z roku 1975. A název je inspirován groteskou bratří Marxů Nos v opeře. Hlavním důvodem obliby této desky je kombinace kabaretního humoru, hard rocku, opery a dokonce i popu. Právě na ní najdeme slavnou Bohemian Rhapsody anebo ploužák Love of My Life. A pořád krásné album si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Zlínští strážníci naháněli bíky, muž v Pensylvánii zastřelil 9 lidí a Velká Pardubická vyhlíží ženské eso. U rychlého přehledu zpráv na rádiu Rock Zone vás vítá Ondřej. Kuriozní situaci museli v době náročného dohledu nad volebními místnostmi řešit strážníci ve Zlíně. Jedna z hlídek se vklínila mezi své výzvy po jednotlivých volebních místnostech nahánění uprchlých bíků. V pátek kolem 15:30 odpoledne se pohybovali daleko od ohrady v těsné blízkosti silnice mezi Zlínem a nájezdem na dálnici D49. Strážníci tak na sebe museli vzít neobvyklé role kovbojů a zvířata odehnali do bezpečí dál od frekventované silnice. Majitel zvířat čelí podezření ze spáchání přestupku. Ruský útok na Záporoží si vyžádal nejméně 17 obětí, včetně 3 dětí. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Pátrání po lidech uvězněných pod troskami zničených budov pokračuje. Útok řízený leteckými pumami na domy ve městě přišel v noci na dnešek nedlouho po oznámení dohody Spojených států a Ruska o uvolnění sankcí na vývoj ruské nafty. Zelenský útok ironicky označuje za projev ruské vděčnosti za zrušení sankcí Spojenými státy.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Velká Pardubická vyhlíží ženské eso. 22-letá Lenka Neprašová míří do města Perníku jako vůbec první žena v moderní éře závodu, které se povedlo ovládnout kvalifikaci. Serveru pro nadšence jezdeckých sportů Equi TV řekla, že se jedná prestižní dostihu nehodlá stresovat.
2: V klidu, já si to chci prostě užívat ty dostihy a samozřejmě chci vyhrávat, chci jezdit, ale nejsem takový ten dravej blázen.
1: První dostihy letošní Velké Pardubické začínají v neděli v 11 hodin. Neprašová do nich nastoupí jako 9. žena ve víc než 150-leté historii závodu. Velkou Pardubickou dosud vyhrála jen jediná žena. V noci máme oblačno až zataženo a dešť jen ojedinělé. Zejména v Čechách se místy vyskytne i malá oblačnost a k ránu se ojedinělé vytvoří mlhy. Nejnižší teploty budou klesat k 5 stupňům a při déle trvající malé oblačnosti dokonce až ke 3. V neděli pak čekáme proměnlivou oblačnost. V Čechách se místy na Moravě a ve Slezsku jen ojedinělé vyskytnou přehánky. Později odpoledne a večer budou přehánky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty v neděli až 15 stupňů, na jižní Moravě ojedinělé až k 18 a v 1000 metrech na horách bude kolem 5.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Puthigam.

it goes like this. Okay, it goes like this. Follow me, here we go.

hlasováních o nejlepší album Queen pravidelně vítězí album A Night in Opera z roku 1975. A název je inspirován groteskou bratří Marxů Noc v opeře. Hlavním důvodem oblibě této desky je kombinace kabaretního humoru, hard rocku, opery a dokonce i popu. Právě na ní najdeme slavnou Bohemian Rhapsody anebo ploužák Love of My Life. A pořád krásné album si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: rychlý přehled zpráv na Rockzone 105.9.
1: Polsku má třetí útok ve škole za týden. Hurikán Izajáš tvrdě zasáhl pobřeží Floridy a judista Lukáš Krpálek má bronz. U rychlého přehledu zpráv na rádiu Rockzone vás vítá Ondřej. Dva lidé se nad ránem vážně popálili při požáru maringotky v Metylovicích na Frýdecku Místecku. 38letá žena skončila v nemocnici v kritickém stavu. Proč maringotku zachvátil požár, zjišťují vyšetřovatelé, hasičů a policie. Předběžná škoda je 200 tisíc korun. Polsko hlásí třetí útok ve školách za týden. Nejnověji 21letá žena ostrým předmětem zranila ve varšavské pomaturitní škole tři ženy. Napadeným ženám je od 17 do 24 let. Úřady uvedly, že nikdo ze zraněných není v ohrožení života. Útok se odehrál ve stejný den, kdy úřady oznámily, že v pátek zkontrolovali téměř 50 tisíc škol a zadrželi 670 lidí po celé zemi. Jednalo se o reakci na předchozí útoky na polských školách. Hurikán Izajáš tvrdě zasáhl pobřeží Floridy. Vítr o rychlosti přes 160 km za hodinu tral střechy domů a ničil energetickou síť. Cyklona sice slábne, ale statisíce lidí teď čelí hrozbě masivních povodní v Tennessee a v horských oblastech Severní Karolíny.
2: Situace na místě je kritická. Živel udeřil plnou silou v okolí města Destin. Přes 700 tisíc domovů je bez proudu a opravy mohou trvat několik dní. Lidé v Alabamě a na Floridě popisují noc plnou hrůzy, kdy se třásly celé domy. Ulice jsou zablokované troskami a spadanými stromy. Guvernér varuje občany z postižených oblastí, aby zatím zůstali v evakuačních centrech. Bouře se teď posouvá dál na sever, ale přináší extrémní přívaly deště. Záchranáři varují před bleskovými povodněmi a tornády. Ze Spojených států Happy Camillera.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Judista Lukáš Krpálek má bronz z mistrovství světa. V utkání o třetí místo porazil Fina Paul Malainena. Česko podruhé získalo na jednom mistrovství světa dvě medaile. V noci máme oblačno až zataženo a déšť jen ojedinělé, zejména v Čechách se místy vyskytne i malá oblačnost a kránu se ojedinělé vytvoří mlhy. Nejnižší teploty klesají k 5 stupňům, při déle trvající malé oblačnosti můžou být až 3 stupně Celsia. V neděli čekáme proměnlivou oblačnost. V Čechách se místy na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle vyskytnou přehánky. Později odpoledne a večer budou přehánky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty v neděli až 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až k 18. Tisíce metrech na horách bude kolem 5.
0: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

hlasováních o nejlepší album Queen pravidelně vítězí album A Night in Opera z roku 1975. A název je inspirován groteskou bratří Marxů Noc v opeře. Hlavním důvodem obliby této desky je kombinace kabaretního humoru, hard rocku, opery a dokonce i popu. Právě na ní najdeme slavnou Bohemian Rhapsody anebo ploužák Love of My Life. A pořád krásné album si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Zlínští strážníci naháněli bíky, muž v Pensylvánii zastřelil 9 lidí a Velká Pardubická vyhlíží ženské eso. U rychlého přehledu zpráv na rádiu Rock Zone vás vítá Ondřej. Kuriozní situaci museli v době náročného dohledu nad volebními místnostmi řešit strážníci ve Zlíně. Jedna z hlídek se vklínila mezi své výzdy po jednotlivých volebních místnostech nahánění uprchlých bíků. V pátek kolem 15:30 odpoledne se pohybovali daleko od ohrady v těsné blízkosti silnice mezi Zlínem a nájezdem na dálnici D49. Strážníci tak na sebe museli vzít neobvyklé role kovbojů a zvířata odehnali do bezpečí dál od frekventované silnice. Majitel zvířat čelí podezření ze spáchání přestupku. Ruský útok na Záporoží si vyžádal nejméně 17 obětí, včetně 3 dětí. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Pátrání po lidech uvězněných pod troskami zničených budov pokračuje. Útok řízený leteckými pumami na domy ve městě přišel v noci na dnešek, nedlouho po oznámení dohody Spojených států a Ruska o uvolnění sankcí na vývoj ruské nafty. Zelenský útok ironicky označuje za projev ruské vděčnosti za zrušení sankcí Spojenými státy.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Velká Pardubická vyhlíží ženské eso. 22-letá Lenka Neprašová míří do města Perníku jako vůbec první žena v moderní éře závodu, které se povedlo ovládnout kvalifikaci. Serveru pro nadšence jezdeckých sportů Equi TV řekla, že se jedná prestižním dostihu, nehodlá stresovat.
2: V klidu, já si to chci prostě užívat ty dostihy a samozřejmě chci vyhrávat, chci jezdit, ale nejsem takový ten dravej blázen.
1: První dostihy letošní Velké Pardubické začínají v neděli v 11 hodin. Neprašová do nich nastoupí jako 9. žena ve víc než 150-leté historii závodu. Velkou Pardubickou dosud vyhrála jen jediná žena. V noci máme oblačno až zataženo a dešť jen ojedinělé. Zejména v Čechách se místy vyskytne i malá oblačnost a k ránu se ojedinělé vytvoří mlhy. Nejnižší teploty budou klesat k 5 stupňům a při déle trvající malé oblačnosti dokonce až ke 3. V neděli pak čekáme proměnlivou oblačnost. V Čechách se místy na Moravě a ve Slezsku jen ojedinělé vyskytnou přehánky. Později odpoledne a večer budou přehánky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty v neděli až 15 stupňů, na jižní Moravě ojedinělé až k 18 a v 1000 metrech na horách bude kolem 5.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

hlasováních o nejlepší album Queen pravidelně vítězí album A Night in Opera z roku 1975. Název je inspirován groteskou bratří Marxů Noc v opeře. Hlavním důvodem obliby této desky je kombinace kabaretního humoru, hard rocku, opery a dokonce i popu. Právě na ní najdeme slavnou Bohemian Rhapsody anebo ploužák Love of My Life. A pořád krásné album si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

have nothing.

0: Rychlý přehled zpráv na Rockzone 105.9.
1: Polsko má třetí útok ve škole za týden. Hurikán Izajáš tvrdě zasáhl pobřeží Floridy a judista Lukáš Krpálek má bronz. U rychlého přehledu zpráv na rádiu Rockzone vás vítá Ondřej. Dva lidé se nad ránem vážně popálili při požáru maringotky v Metylovicích na Frýdecku místecku. 38letá žena skončila v nemocnici v kritickém stavu. Proč maringotku zachvátil požár, zjišťují vyšetřovatelé, hasičů a policie. Předběžná škoda je 200 000 korun. Polsko hlásí třetí útok ve školách za týden. Nejnověji 21letá žena ostrým předmětem zranila ve varšavské pomaturitní škole tři ženy. Napadeným ženám je od 17 do 24 let. Úřady uvedly, že nikdo ze zraněných není v ohrožení života. Útok se odehrál ve stejný den, kdy úřady oznámily, že v pátek zkontrolovali téměř 50 000 škol a zadrželi 670 lidí po celé zemi. Jednalo se o reakci na předchozí útoky na polských školách. Hurikán Izajáš tvrdě zasáhl pobřeží Floridy. Vítr o rychlosti přes 160 km za hodinu tral střechy domů a ničil energetickou síť. Cyklona sice slábne, ale statisíce lidí teď čelí hrozbě masivních povodní v Tennessee a v horských oblastech Severní Karolíny.
2: Situace na místě je kritická. Živel udeřil plnou silou v okolí města Destin. Přes 700 000 domovů je bez proudu a opravy mohou trvat několik dní. Lidé v Alabamě a na Floridě popisují noc plnou hrůzy, kdy se třásly celé domy. Ulice jsou zablokované troskami a spadanými stromy. Guvernér varuje občany z postižených oblastí, aby zatím zůstali v evakuačních centrech. Bouře se teď posouvá dál na sever, ale přináší extrémní přívaly deště. Záchranáři varují před bleskovými povodněmi a tornády. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Judista Lukáš Krpálek má bronz z mistrovství světa. V utkání o třetí místo porazil Fina Paul Malajnena. Česko podruhé získalo na jednom mistrovství světa dvě medaile. V noci máme oblačno až zataženo a déšť jen ojediněle. Zejména v Čechách se místy vyskytne i malá oblačnost a k ránu se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty klesají k 5 stupňům, při déle trvající malé oblačnosti můžou být až 3 stupně Celsia. V neděli čekáme proměnlivou oblačnost. V Čechách se místy na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle vyskytnou přehánky. Později odpoledne a večer budou přehánky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty v neděli až 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až k 18. Tisíce metrech na horách bude kolem 5.
0: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: What the fuck are you smoking?
1: Hlasováních o nejlepší album Queen pravidelně vítězí album A Night in Opera z roku 1975. A název je inspirován groteskou bratří Marxů Noc v opeře. Hlavním důvodem obliby této desky je kombinace kabaretního humoru, hard rocku, opery a dokonce i popu. Právě na ní najdeme slavnou Bohemian Rhapsody anebo ploužák Love of My Life. A pořád krásné album si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
1: Rádio Rockzone.
2: Muzika na tělo.

0: Soule Zajlou, 6.58, pěkný ráno vám přeje opět Mišák. Andrej slaví dneska svátek Andreas. André, taky máme Mezinárodní den dívek. Takže všechny dívky máte svátek, tak ho pěkně nějakým způsobem ten den užijte. No a venku teda jako pocitově teplota kolem 5 stupňů, jinak to máme na osmičce. Jak jde samozřejmě, někde to může samozřejmě klesat trošičku níže. Když se na to podívám detailně, tak třeba jenom 6 stupňů je v Mladý Boleslavi. Nicméně ke všemu se dostaneme i k počasí, kam dneska vypadnout. Muzika večer bude třeba v Praze v družbě Catafires, DPS nebo Sarajevo, v Náchodě Laco Deči a celé New York, bude to ve Spolkovém domě. No a v DK Metropol České Budějovice tady dneska Pink Floyd Symphony Show, takže můžete být i u téhletý akce. Jinak máte to na webu, jukněte, my jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Útok na letiště Riadu má 12 obětí, volby v Praze nejspíš vyhrál STAN a lidé rozhodovali i o referendech. Při útoku na mezinárodní letiště v Riadu zemřelo nejméně 12 lidí, dalších 309 osob je zraněných, někteří z nich jsou v kritickém stavu. Podle agentur o tom informovali v noci na dnešek Saúdský úřad pro letectví, koalice vedená saúdskou arabskou metropolí. Riadem z útoků viní jemenské povstalce z řad Husíů. Agentura AFP dříve informovala o dvou mrtvých po raketovém útoku těchto rebelů. Letiště bylo nutné evakuovat a je uzavřené. Podle agentury AFP se nejméně jednalo o nejkrvavější útok v zemích Perského zálivu od začátku války s Iránem, kterou Spojené státy a Izrael zahájili na konci února. Útok odsoudili Spojené státy i OSN. Voliči STAN v Praze ukázali svou sílu podle propočtu v agentuře ČTK, tedy vyhrál komunální volby v hlavním městě STAN s víc než 23%. Vyplývá to z dosavadních výsledků sčítání komunálních voleb na webu volby.cz. Na druhém místě bude pravděpodobně Spolu, které překonalo 22%, třetí je Praha sobě s necelými 18% a čtvrté ANO, to získalo 14,5%. Spolu s komunálními a senátními volbami se konaly také místní referenda. Nejčastěji lidé kontrolovali a rozhodovali o možné výstavbě větrných elektráren. Na to hned v 21 případech. Víc už Vítek Zábranský.
2: Větrné elektrárny odmítli lidé třeba v obci Mikuleč, na Svitavsku, Kožlanech, na Plzeňsku nebo Starých Heřminovech na Bruntálsku. Naopak podporu větrníky získali u Dětřichova na Svitavsku. Referendum měli také obyvatelé Hrádku na Královéhradecku. Lidé se tam vyslovili pro převzetí kostela svatého Jiří obcí od římskokatolické církve. V Litultovicích na Opavsku odmítli rozšíření těžby v kamenolomu v místní části Luhy.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Dnes se běží Velká Pardubická, je to sportovní událost s nejdelší sportovní tradicí v Česku. Na start 136. ročníku se postaví jediná žena, 22-letá Lenka Neprašová, s nejstarším koněm startovní listiny Sakamirem. Tenhle hnědák vyhrál slavný závod už před 3 lety. Žokejka Lenka Neprašová nám řekla, že se na Velkou Pardubickou moc těší.
3: Je to trošku usměvné, no. Nejmladší jezdec a nejstarší koník, ale snad nám to sedne a hlavně, aby jsme si to užili všichni, jak Sakamira, tak já, tak i zbytek pole, a aby jsme všichni byli zdraví v cíli. To je asi pro mě nejdůležitější.
0: Koně musí dnes na Velké Pardubické překonat celkem 31 překážek, včetně jednoho z nejtěžších skoků na světě, Taxisova příkopu. Alien Ten Far mají nový single a dokonce i videoklip, jmenuje se Gaslighter, vyšel u vydavatelství Jot & Jury Records. Skladba se objeví na připravovaném novém albu kapely. Fanoušci uslyší naživo během chystaného turné a to odstartovalo tento týden ve Spojených státech a na konci měsíce se přesune i do Evropy. Skupina vystoupí v několika městech Anglie, ale také v irském Dublinu. No a počasí chcete asi, že jo? Tak během rána se ještě prosadí mlhy, jinak teď, když jsem jel tedy, tak nám trošičku poprchávalo. Jinak na obloze hlavně mraky, ty přinesou taky přehánky průběhu dne, hlavně tady v Čechách. Na hřebenech Krkonoš mohou být i sněhové a později odpoledne a večer má obývat mraků i přeháně, takže se vysvětne na chvilku asi možná sluníčko. Naměříme maximálně 15 stupňů. No a jdeme na tu muziku.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.
0: že se vám z té postele nechce. Nightwish, All American Reject, taky Guns N' Roses.

0: Tak Vysací zámek trhli tak trošičku svůj rekord, protože se strhla smršť o koncert do pražské Lucerny. A hlásí, že náš nejrychleji vyprodaný sál velké Lucerny. Ano, tak to se jim povedlo. No nicméně mají před sebou samozřejmě šňůru. V Liberci příští týden 16., ale hlavně 24., to si zahrají v Londýně v UK 100 Club. Tak tam se jim možná bude dařit, protože tam se punku vede taky. A daří.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: No, co se vám daří na silnicích, nebo někomu se daří na silnicích, na to se podíváme teď. Do středových svodidel nám havarovalo osobní auto na D5 na 16. kilometru na Prahu. Pozor si dejte, Kostelecká v Čakovicích, tam je taky nehoda, tady zase osobní auto do stromu. No a ještě, aby toho nebylo málo, tak na silnici 61 je to ukladna, dodávka s osobním autem.
1: S Rockzonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
2: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Radio Rockzone.

0: Guns Roses, jak jsem slíbil, 7 hodin 33 minut, venku ta teplota kolem 8 stupňů, no nic moc, teda jako pěkně se ochlazuje. Máme neděli, teď jsem chtěl říct 19. 11. října, prosím vás, abych vás zase nepřeskočil někam jinam. Andrej slaví svátek, Andreas taky a taky André. Máme Mezinárodní den dívek a kam vyrazit? No mám tu pro vás akci, pro někoho možná daleko, pro někoho za rohem. Máte blízko Olomouc?
1: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
0: Protože už od 8. tam běží podzimní zahradnická výstava Flora Olomouc, Hortikomplex. Najdete na ní prezentaci špičkových zemědělských výpěstků od českých a moravských producentů ovoce, zeleniny, výstavu školkařských výpěstků, bylinek, koření a mnoho dalšího. No a součástí výstavy

0: Jsou taky velké zahraničské trhy, Florakošt a festival gastronomie nápojů, takže můžete vyrazit samozřejmě. No a my jdeme na muziku, Ozzy Osbourne, Billy Morrison, Steve Stevens, pánové v písnice Crack Cocaine.
1: V hlasováních o nejlepší album Queen pravidelně vítězí album A Night in Opera z roku 1975. Název je inspirován groteskou bratří Marxů Noc v opeře. Hlavním důvodem obliby této desky je kombinace kabaretního humoru, hard rocku, opery a dokonce i popu. Právě na ní najdeme slavnou Bohemian Rhapsody anebo ploužák Love of My Life. A pořád krásné album si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Tak po celý týden nás bude čekat spíše proměnlivá oblačnost a teploty poměrně nízké, takže 10 až 15 stupňů. Dneska taky tady čekáme proměnlivou oblačnost. Ráno ještě se budou na některých místech udržovat mlhy. Přijdou i nějaké přehánky na hřebenech Krkonoš. Můžou být i sněhové 10 až 15. Na jižní Moravě to bude o pár stupínků víc. Tam může být až 18 stupňů. V noci na pondělí očekávejte, že teploty opravdu půjdou dolů. Ojedinělé může být nula nebo přízemní mrazíky. No a převládat bude oblačno až polojasno. Zejména tady v jižní polovině a území skoro jasno. Tak uvidíme. 7.46.
0: Radio Rock Zone.
2: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
3: Kofr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Neděle je tady, někdo možná řekne, že to strašně uteklo ten víkend. Ano, ti, co pracují, tak těm to skutečně uteklo. Andrej slaví svátek, Andreas taky, André a samo sebou podíváme se taky někam za muzikou. Egno je dneska v Malostranské besedě v Praze. A kdybyste chtěli třeba do Náchoda na Laco Dejčiho, tak do Spolkového domu. A ještě tady kulturní dům Šeříkovka, Krisium a Sagraum. Máte toho víc na webu rockzone.cz. No a my jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Výsledky voleb potěšily opoziční strany. Cestující na trati z Prahy na Benešov čekají komplikace a Zňakař Čejka vybojoval bronz. Opoziční strany si pochvalují výsledky komunálních a senátních voleb. Předseda ODS Martin Kupka je spokojený, jak v hlasování do dolní komory parlamentu dopadli straniční kandidáti. Do druhého kola postupuje minimálně 9 kandidátů, které ODS podporuje. Podle Kupky senát zůstane protiváhou proti současné vládní koalici.
2: Znamená to, že senát v tomto případě nepochybně zachová většinu současných opozičních stran. A chci říct za vlastně všechny opoziční strany, že je to důležitá zpráva, aby senát dál fungoval jako pojistka demokracie.
0: Na tiskové konferenci zářil nadšením také předseda starostů Vít Rakušan. Hnutí se podle něho podařilo proniknout do radnice všech velikostí.
3: Suma sumárum se ukazuje, že nestrácíme venkov. I tam vedle KDU, ČSL a nezávislých sdružení patříme k těm nejúspěšnějším a povedlo se nám jako našemu hnutí prorůst i do těch vyšších pater politiky a do těch větších měst.
0: V prvním kole senátních voleb uspěl třeba také předseda lidovců a jihomoravský hejtman Jan Grolich. Na Vyškovsku získal přes 50% hlasů. V prvním kole obhájil senátorský mandát také na Strakonicku Tomáš Fiala. Před 6 lety byl zvolený v barvách ODS, tentokrát za naše Česko. Cestující na trati železnice z Prahy na Benešov se musí připravit na komplikace. Některé regionální spoje se tam ode dneška zkracují. Omezení se týká konkrétně úseků mezi Pražskou Uhříněvsí a Říčany, případně Strančicemi. Mluvčí Českých drah Vanda Rejnochová vysvětluje, že důvodem je výstavba Pražského okruhu v oblasti Říčan.
4: Při níž bylo nutné vlakový provoz přesměrovat na dočasnou přeložku tratě. Nyní po zhruba jednom roce správa železnic vrátí pravidelný provoz do původní polohy.
0: Provoz na trati mezi Prahou a Benešovem bude omezený do 3. listopadu. Aktuální informace o výlukách najdou cestující na webu Českých drah nebo v aplikaci Můj vlak. Mezi oběťmi útoku na letiště v Riádu jsou občané několika zemí. Při včerejším úderu na mezinárodní letiště v saúdsko-arabské metropoli zemřelo nejméně 12 lidí a dalších 309 osob utrpělo zranění. Někteří lidé jsou v kritickém stavu. Podle agentury o tom informoval v noci saúdský úřad pro letectví. Ten později na síti X uvedl, že mezi oběťmi jsou 4 saúdsko-arabští občané, 2 občané Bangladéše, Palestinec, Egypťan, Jordánec, Syřan, Súdánec a Američan. Letiště je po útoku zavřené. Koalice vedená Riádem z útoku viní jemenské povstalce z řad Husíů. Podle agentury AP šlo o nejkrvavější útok v zemích Perského zálivu od začátku války s Iránem, kterou USA a Izrael zahájili na konci února.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Na českém kontě přibyl plavecký úspěch. Znakař Jan Čejka se na světovém poháru v krátkém bazénu v Taškentu po druhé probojoval na stupně vítězů. Na páteční bronz z dvoustovky navázal dalším třetím místem na poloviční trati. Slayer pošlou fanouškům skvělý dárek. Vydají limitovanou edici alba Rain in Blood. To původní vyšlo přesně 7. října 1986, tedy před 40 lety. Limitovaná edice Blood Fart Zetrop 1 LP je naplněná karmínově červenou tekutinou a bude k dostání exkluzivně prostřednictvím Sound of Vinyl. Jde vůbec o první verzi Rain of Blood, která je, jak kapela tvrdí, napuštěná krví. Předobjednat si můžete už teď, prodávat se začne 20. listopadu. Teď ještě, aby byli. No a dneska, samozřejmě počasí taky, jukneme na to, proměnlivá, převážně zvětšená oblačnost má dnes přinést taky přehaňky, hlavně teda v Čechách. Na hřebeny Krkonoš, tam budou padat sněhové vločky. No a teploty na jižní Moravě do 18, jinde kolem 13 stupňů. Tak samozřejmě užijte den. a hlavně taky v bezpečí, protože tady mám další dopravní nehodu. D5, 16. kilometr, osobní auto do středových svodidel. No a D1, pozor, ve směru na Prahu. Mezi 120. a 93. kilometrem je zpevněná krajnice uzavřená, takže tady se bude makat. Jede tady vozidlo údržby a bude se tady opravovat kanalizace. Jdeme na horký žeslíže.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Tak aby tady bylo taky něco pro děti, tak tady mám dětský festival. Dneska startuje dětský filmový a televizní festival Otty Hoffmanna, což je taková tradiční akce, která žije ostrovem na Karlovarsku. Je to 58. ročník a Dům kultury se tedy zaplní dětskými diváky, tvůrci filmů a plejadu herců. Takže na programu jsou taky samozřejmě dětské filmy, takže se když tak na stránky podívejte. No a my jdeme na další muziku. Pretty Reckless.
1: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rockzone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rockzone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.
2: Hit sezóny na rádiu Rockzone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: A bavněte děti a taky, pokud máte blízko Ostravu, vyražte třeba do velkého světa techniky ve Vítkovicích. Svět techniky slaví 12. narozeniny, no a tento víkend, tady už od včerejška až do dneška do 17 hodin, si můžete užít narozeninový program, který ukáže vědu a techniku, tak jak ji možná neznáte. Tak program je tady přednáška, bude to o vesmíru s Dušanem Majerem, což je takový popularizátor kosmonautiky. Budete si moct třeba s dětma zahrát deskovky, pokud to nezvládáte doma. Unikovka s názvem Žít normálně, efektní experiment, chemický semafor to bude. No a jinak taky samozřejmě pokusy, hry, doprovodné aktivity, kreativní tvoření a podobně. Takže připomínám, dneska se otevírá už vlastně v podstatě za půl hodinky v 9 hodin a dneska to končí v 17, takže svět techniky v Ostravě, velký svět techniky Vítkovice.
2: V hlasováních o nejlepší album Queen pravidelně vítězí album A Night in Opera z roku 1975. A název je inspirován groteskou bratří Marxů Noc v opeře. Hlavním důvodem obliby této desky je kombinace kabaretního humoru, hard rocku, opery a dokonce i popu. Právě na ní najdeme slavnou Bohemian Rhapsody anebo ploužák Love of My Life. A pořád krásné album si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Byla T-Rex na Radio Rock Zone neděle 11. října, stejně asi jako u vás. 8:45, no a pojďme se taky projet.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Kde se nedá projet a je tam omezený provoz, tak to je trasa z Mohelnice na Zábřeh mezi Libivou a obchvatem Vlachova. A tady jsou v sobě dvě osobní auta, provoz nárazově zpomaluje. Další nehodu máme na jihu Čech, to přesně na 39. z Českého Krumlova do Horní Plané na výjezdu z Kájova. Tady zvyšte samozřejmě pozornost při průjezdu. A v Liberci doktorky Milady Horákové na křižovatce s Košickou osobní auto do značky. Pozor, odstavený nákladní auto D1, 202. kilometr směrem na Prahu. A pražský okruh 78. kilometr k letišti, sjezd z dálnice D1, je tam nepojízdná dodávka.
2: S Rock Zonem na DABu i na Deštnou se vyhrabu.
3: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Tak nad Prahou trošičku vykukuje sluníčko na některých místech. Na některých místech opravdu skutečně skoro jasno, ale někde zase oblačno. Dneska bude polojasná obloha víceméně, venku kolem 6-9 stupňů. Máme neděli 11. října, Andrea slaví svátek, máme Mezinárodní den dívek. No a taky máme připravenou další muziku. A k tý živý se pojďme podívat. Belgefor, Krision, Asagraum v kulturním domě Šeříkovka. Taky třeba vás můžu vzít do Družby v Plzni. Katafals, DPS anebo Sarajevo. Víc najdete samozřejmě na stránkách rockzone.cz a my jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: První kolo senátních voleb vyhráli Starostové v Opavě, jde do finále stavba ochvatu a Sparta může výrazně poskočit tabulkou. A první kolo senátních voleb vyhráli Starostové, podařilo se jim to po 6 letech. 5 kandidátů z různých stran má jisté senátorské křeslo už po prvním kole. Tím se povedlo vyrovnat předloňský rekord. O zbývajících 22 senátorech a senátorkách se rozhodne z kraje příštího víkendu ve finálových duelech. Účast v prvním kole senátních voleb byla v průměru 43%. Vyšší byla v roce 2010, vyplývá to z konečných výsledků hlasování zveřejněných na volebním webu. Část občanů ale ztratila ve volbě víru, proto účast v komunálních volbách dlouhodobě stagnuje. Řekl nám to politolog Lukáš Valeš, letošní volební účast se ho proto nepřekvapila. Celkem byla 48%, tedy podobná jako při obecním hlasování před 4 lety.
2: Vidíme to třeba na velkých sídlištích nebo zejména v některých oblastech, které trpí exekucemi a tak dále. Tam prostě je ten vztah k tomu městu nebo k obci výrazně slabší a někteří lidé zejména v několika exekucích už ztratili důvěru, že vůbec někdo je schopen změnit jejich neradostný život a tak prostě nevěří a nechodí volbám.
0: Podle Valeše aktuální komunální volby nejsou referendem o vládě, o budoucnosti současného kabinetu se bude rozhodovat až za 4 roky ve volbách. V Opavě finišuje stavba dalšího úseku obchvatu města. Řidičům se otevře 23. listopadu. Na 2-kilometrové přeložce silnice první třídy číslo 46 teď stavbaři pokládají vrstvy vozovky. Do 2 týdnů by chtěli mít hotový kruhový objezd navazující na Opavskou ulici.
3: Na nově vybudovaný objezd potřebují totiž silničáři převést jednosměrně dopravu v poslední fázi stavby. Několik týdnů si pak nechají na úpravu dotčeného úseku Olomoucké ulice. Stavba obchvatu přijde na 380 milionů korun. Její součástí je i 5 mostů. Kvůli nerovnosti terénu a riziku zatopení je nová silnice na náspu. K dokončení celého silničního okruhu kolem Opavy pak už bude chybět jen poslední část, a sice propojení Olomoucké a Bruntálské ulice. Ta by se měla začít stavět příští rok. Eva Panošová z Opava.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Třemi zápasy bude dnes pokračovat 10. kolo první fotbalové ligy. Druhý Liberec přivítá hodinu popolední předposlední Slovácko. Pokud vyhraje, sníží ztrátu na vedoucí Slávy na 3 body. Ve 3 odpoledne budou 6. Teplice hostit 5. Olomouc. Případný vítězný tým z tohoto souboje se posune na 3. místo před Mladou Boleslav, která včera prohrála v Plzni. A program uzavře od 6 večer vyhlížený duel 8. Sparty. Ta doma nastoupí proti 13. Pardubicím a může pomýšlet na posun na 3. místo tabulky. A samozřejmě to budeme sledovat. Noel Gallagher se opět angažoval v politice. Společně s dalšími hvězdami, jakými jsou třeba Johnny Marr, Knickup nebo Paul Weller, podepsal otevřený dopis na podporu obyvatele Garvey Road. Ulice v Pardownu v severoirském hrabství Armagh se už 14 dní nachází v napjaté patové situaci poté, co bylo rozhodnuto, že unionistický průvod oranžového řádu smí projít převážně nacionalistickou oblastí. Muzikanti tvrdí, že po skoro 3 desetiletích těžce vybojovaného klidu je naprosto nepřijatelné, aby tato komunita musela čelit návratu takové úzkosti. V dopise také vyzývají ke jmenování nestranného prostředníka. Furt se něco děje a podíváme se na počasí. To by tedy dneska mělo být zmraky, ty přinesou i přeháňky, hlavně v Čechách. Na hřebenech Krkonoš můžou být i sněhové, teploty do 15 stupňů.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.
0: Tady jsou Kabáti, ty taky odložili turné 9 hodin 3 minuty. Budou Cranberries, Alter Bridge, Marmozec.

0: Věděli jste, že dneska je taky den kominíku. Kominy jsou pro výskyt strašidelně zbytný a tak duchové jimi cestují sem a tam. Chvíli v nich bájná větrná meluzína a vyskytují se v nich i jiné věci. Přehlídce těch nejznámějších strašidel, který mají něco společného s komíny, nesmí chybět taky krbník, hnědá bílá paní nebo třeba zpívající kominy. Komínovými historkami se samozřejmě můžete nějakým způsobem seznámit všude možně. No a je nutno připomenout, že ten 11. říjen slavíme den kominíku, takže kdybyste náhodou nějakého toho kominíka dneska potkali, tak pro štěstí sáhnout na něj.
1: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Frödeho na rádiu Rockzone.
2: Hit sezóny na rádiu.

Tak my už jsme skoro všichni oblíkli takový ty podzimní bundy nebo teplejší mikiny, protože přeci jenom to počasí už nám taky zadělává starosti v podobě lečení rýmy, kašličků a podobně. Ano, už chcípeme, jak se říká, naprosto všichni. Já už se 14 dní nemůžu zbavit rýmy, což vlastně konečně slyšíte. Máme 9:30 a tak jdeme na vzduch, někam vytáhneme taky děti, aby neseděli jenom u těch počítačů a taky se trošičku hejbli, i když máme tohleto chladnější počasí. Tak dnešní akce je pro menší i pro větší, takže hlavně budete potřebovat

0: Těžní bloky se slosováním na konci, to bude 13 až 15 a pak 15 až 17. Pak jsou tady malé i velké cyklisty zváni na jednu akcičku, která bude spíše dovednostní. No prostě zabavíte se tady, takže bavněte kola, koloběžky a hurá park, Zámecký park Dolní Počernice.
1: V hlasováních o nejlepší album Queen pravidelně vítězí album A Night in Opera z roku 1975. A název je inspirován groteskou bratří Marxů Noc v opeře. Hlavním důvodem obliby této desky je kombinace kabaretního humoru, hard rocku, opery a dokonce i popu. Právě na ní najdeme slavnou Bohemian Rhapsody anebo ploužák Love of My Life. A pořád krásné album si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.
0: Mimochodem dneska v některých kinech ještě se promítá ten film Queen v Budapešti a neřekl jsem ty cyklohrádky čas, je to od 13 do 17.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Kdybyste se chtěli někam jet ještě ohřát, tak moc těch míst není, protože už samozřejmě chladne celá Evropa. Malaga 26 dneska, stejně tak jako Tunis, a ještě teplo můžete v Řecku, v Aténách, a nebo taky na Krétě, v Aténách, které už je teďka zataženo taky. No nicméně zůstaneme u nás doma. Čekávejte proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost. No a teploty jenom 10 až 15 stupňů. Jak to bude vypadat na týden? Celý týden polojasno až oblačno, s výjimkou dokonce skoro jasno, budou se vyskytovat slabé přehánky a po celý týden ty teploty nepůjdou více jak na 10, maximálně 15 stupňů.
0: Radio Rock Zone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4 899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
4: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
5: S Rockzonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
6: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: 90. na vás čekají Metallica, taky tady budu mít třeba Rammstein nebo Cream. Nějaká pozvánka za muzikou, Faintest Idea z Británie a taky česká partička Jet 8 budou hrát dneska na Strahově, takže můžete vyrazit tam, jestli to máte blízko. V Náchodě, ve Spolkovém domě, trošičku klasičtější muziky, Laco Deči a Celula New York. A v Českých Budějovicích tam budou znít Pink Floyd Symphony Show, Floyd.cz.sk v DK Metropol, takže můžete vyrazit i sem z muziky. Všechno máte to na webu, jukneme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Lidé rozhodovali i o větrných elektrárnách. Slovenské školy jsou pod větším dohledem a znakař Čejka získal bronz. Spolu s komunálními a senátními volbami se konaly také místní referenda. Nejčastěji lidé rozhodovali o možné výstavbě větrných elektráren, a to hned v 21 případech.
2: Větrné elektrárny odmítli lidé třeba v obci Mikuleč na Svitavsku, Kožlanech na Plzeňsku nebo Starých Heřminovech na Bruntálsku. Naopak podporu větrníky získali u Dětřichova na Svitavsku. Referendum měli také obyvatelé Hrádku na Královéhradecku. Lidé se tam vyslovili pro převzetí kostela svatého Jiří obcí od Římskokatolické církve. V Litultovicích na Opavsku odmítli rozšíření těžby v kamenolomu v místní části Luhy.
0: Policie na Slovensku posiluje hlídky u škol. Někteří budou v uniformách, další v civilním oblečení. Cílem je otestovat schopnost policistů rychle zasáhnout, ale také posílit pocit bezpečí mezi žáky a učiteli.
3: Slovenská policia takto reaguje na tragické útoky na školách v Staškove a Poľsku. Chce preveriť pripravenosť na podobné krízové situácie, čiže ako rýchlo a účinne dokáže reagovať na potenciálne bezpečnostné hrozby a či sú prijaté postupy dostatočne funkčné aj v reálnych podmienkach. Zvýšená prítomnosť policajtov má aj preventívny význam. Hliadky majú prispieť k tomu, aby sa žiaci, učitelia i rodičia cítili v okolí škôl bezpečnejšie. Jozef Balko, Slovensko.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Na českém kontě přibyl plavecký úspěch. Znakař Jan Čejka se na světovém poháru v krátkém bazénu v Taškentu podruhé probojoval na stupně vítězů. Na páteční bronz z dvoustovky navázal dalším třetím místem na poloviční trati. A jdeme do kina. Co takhle vyrazí do kina? Do kina můžete zaskočit na film Tango pro tři. Je to česká taneční novinka s Kristýnou Bokovou a Jánem Koleníkem v hlavních rolích a zavede vás přímo do zákulisí taneční show. Vícuša Šeptáčková.
4: Julie po životním pádu dostane šanci začít znovu v taneční soutěži.
5: Tak já teda asi něco zatancuju.
6: No, tak kvůli tomu tady konec konců jsme.
4: Po boku ambiciozního Kristiána míří za vítězstvím.
7: Dnes to bude dokonalý.
4: Každý z nich ale sleduje jiný cíl. Brzy se mezi nimi rozjíždí hra plná vášně, intrik a manipulace.
8: Máte se na co těšit.
0: A my se těšíme taky, protože dneska budou hlavně mraky. Ty přinesou i přehánky, hlavně v Čechách. Na hřebenech Krkonoš můžou být i sněhové. Teploty do 15 stupňů.
1: Radio Rockzone. Muzika na tělo.

0: já mám tady teďka informaci pro Pražáky, ale vůbec nejen pro Pražáky, protože tahle ta věc se bude týkat všech, kdo samozřejmě jezdí tramvají kolem Žižkovské ohrady. Tak části křižovatka ulic Olšanská a Želivského prodal v pátek měřící vůz, on se mu říká pomeranč, no a to byla taková definitivní tečky za další akcí, takže kromě teda tohodle toho, že tady projel, tak se taky uzavřela trasa Olšanské náměstí nákladové nádraží Žižkov, tedy takhle, Olšanské náměstí nákladové Žižkovky. Tady se vrátí pravidelné linky, ale na ohradu nejedou tedy až do 18. prosince tramvaje, což tedy je, že od půlnoci ze soboty na neděli, tedy dnešní den, až do 18. zhruba tak nějakým způsobem, nepojedou obousměrně tramvaje v úseku nákladové nádraží Žižkov Ohrada. Práce ovlivní celkem 9 tramvajových linek, 7 denních a 2 noční, takže s tím počítejte. Bude zavedena nebo je zavedena náhradní autobusová doprava X9. No a stavební práce tramvajové trati Jana Žerivského sever budou probíhat téměř na 700 metrů dlouhém úseku mezi Olšanskou a Hartigovou ulicí. Tak se připravte na další možné komplikace týkající se i řidičů, tedy aut.
1: Spálnej, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
2: Hit sezóny na Rádio Rockzone.

Du hast mich. Du hast.

0: když tady mám tuhletu historickou ukázku kapely Cream a živou nahrávku Sunshine of Your Life, tak tady mám taky pozvánku na retro počítače. Ano, od včerejška už tahle ta akcička běží. Je to taková zajímavá věc, kam vás teď pozvu.
1: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: Navrací se nám Retro PC Weekend. Je to stará taková akcička, starý PCčka, co by platforma, na které začínala většina současných videoherních matadorů. Určitě si bude někdo z vás pamatovat. A zase na druhou stranu jsou lidi, kteří by si rádi třeba na těchto z těch počítačích z těch 90. let něco zahráli, jak to vypadalo, jaký byly grafiky a všechno možné. Je to třetí ročník, především 6 původních vyladěných počítačů z 90. let a počátku milénia s pořádnými VGA monitory. Zahrát si na nich můžete třeba Prince of Persia, Warcraft, Doom, Quack, starší díly Need for Speed, Command and Conquer nebo taky spoustu dalších šlágrů. No, pro koho je to určený? Pro herní nostalgiky. Příznivce FPC, taky adventur závodních i logických her a mnoho dalších žánrů. No a akce se odehrává bez příplatku k běžnému vstupnému muzea automatů Arcade Fire a Arcade hry. No a najdete to přímo na

0: hradním parkovišti v Červeném újezdu, je to u Větráku 280. Takže třeba tam nějakou tu nostalgii zhlídnete. Jinak podotýkám, že tyhle ty počítače žádný velký operační systémy mít nebudou. Ano, budou to MS-DOS, Windows 95 a nebo 98.
1: V hlasováních o nejlepší album Queen pravidelně vítězí album A Night in Opera z roku 1975. A název je inspirován groteskou bratří Marxů Nos v opeře. Hlavním důvodem obliby této desky je kombinace kabaretního humoru, hard rocku, opery a dokonce i popu. Právě na ní najdeme slavnou Bohemian Rhapsody anebo ploužák Love of My Life. A pořád krásné album si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.
0: No a my jedeme dál, tady jsou Nickelback, jinak ty přiletějí taky příští rok sem k nám do České republiky.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: A my se podíváme, jak je na silnice. Kvůli zúžení vázne doprava na příjezdu do Prahy od Ústí nad Labem, a to přesněji na pomezí Cínovecké a Liberecké ulice od zdib do pražských Holešovic, ale zdržíte se jen pár minut. Dopravní omezení to vás taky přibrzdí na pražském okruhu, a to za exitem 10 na Radotínském mostě. A pojďme taky na nějaký bouračky, tak Jablonec nad Nisou pod Vodárnou, tady bacha, osobní auto to vrazilo do zábradlí, a Ostrava Místecká u nájezdu na Rudnou, 3 osobní auta.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je Kartek Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou, Arkády.
5: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.

0: Lečí to, no, 11. hodina, za hodinu oběd, no a my se vydáme někam, kam se vydáme. Za další muzikou a taky za muzikou, která bude dneska tady v klubech. Můžete třeba na 007 v Praze na Fitness Aida, to je britská kapelka, Šeříkovka, Belfegor, Crisium a Zagraum. K tomuhle koncertu se vrátím hnedka za chvíličku, takže nebudeme zdržovat a jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Hlasy z komunálních i senátních voleb jsou sečtené, Pardubicemi se rozduní zvuk kopit a golfistka Kouskova skončila v soulu druhá. Hlasy z komunálních voleb jsou konečné, sečtené, poslední výsledky statistici převzali asi před 3 hodinami z Prahy 5. Definitivní tečka za volbami ale přijde až zítra. O definitivním výsledku voleb rozhodne totiž státní volební komise, která projedná a schválí volební výsledky až zítra. Už teď ale můžeme říci, že v řadě především větších měst přišlo o silnou pozici hnutí ANO. Jedinou výjimku mezi hlavními městy i krajů tvoří Plzeň, kde si hnutí Andreje Babiše připsalo 5% bodů. Navíc v ostatních regionech, to je ale tolik procent, o tolik, kolik procent přišli. Hnutí ANO přišlo i o svou baštu v Ústí nad Labem, kde se proti ním postavila široká kandidátka jedno Ústí. V celém Česku dostali nejvíc zastupitelů lidovci. Na druhém místě STAN a třetí ODS pomyslnou bramborovou medaili za čtvrté místo získalo tedy hnutí ANO. Všechny velké celostátní strany si ale v počtu obecních zastupitelů pohoršily. Přesvědčit se o tom můžete třeba na zpravodajském portálu iDnes, kde najdete hlavně i třeba výsledky z vaší obce. Dnes se běží Velká Pardubická, je to sportovní událost s nejdelší sportovní tradicí v Česku. Na start 136. ročníku se postaví jediná žena, 22-letá Lenka Neprašová s nejstarším koněm startovní listiny Sakamirem. Tenhle hnědák vyhrál slavný závod už před 3 lety. Žokejka Lenka Neprašová nám řekla, že se na Velkou Pardubickou moc těší.
2: Je to trošku usměvné, no. Nejmladší jezdec a nejstarší koník, ale snad nám to sedne a hlavně, aby jsme si to užili všichni, jak Sakamira, tak já, tak i zbytek pole a aby jsme všichni byli zdraví z cíli. To je asi pro mě nejdůležitější.
0: Koně musí dnes na Velké Pardubické překonat celkem 31 překážek, včetně jednoho z nejtěžších skoků na světě, taxisova příkopu. Střelec v americké Pensylvánii zabil 8 lidí ve městě Erie. Mezi oběťmi jsou také 2 děti a těhotná žena. O páteční střelbě informuje agentura AP. Podezřelý se podle všeho zastřelil. Policisté na místo vyjeli poté, co svědci viděli muže střílet z krátké palné zbraně před domem a následně vejít dovnitř.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Golfistka Sára Kousková boduje v soulu. Díky skvělému závěrečnému kolu obsadila 2. místo na turnaji Ladies European Tour. Česká golfová jednička tak vyrovnala svůj nejlepší letošní výsledek. Toho 27-letá Kousková dosáhla na srpnovém Irish Open. Těsně za 1. desítkou skončila na 11. pozici další česká golfistka Jana Merichová. 19. pozici obsadila Patricie Macková. Aerosmith se vrací, kapela potvrdila, že se znovu objeví na pódiu. Stane se tak v rámci 2 koncertů, nazvaných California Dream On, Aerosmith and Friends. Skupina kolem Stevena Tylera tak potvrdila spekulace fanoušků, které se vyrojily na začátku tohoto týdne poté, co začala sdílet na sociálních sítích tajemné a nadějné upoutávky. Vystoupení se uskuteční v Los Angeleském Hollywood Bowl, konkrétně 29. října a pak taky 1. listopadu. Počasí na závěr, dnes očekáváme proměnlivou převážně velkou oblačnost, no a teploty maximálně do nějakých 15 stupňů.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: jestli nás někdo poslouchá, kdo má v pracovním týdnu na trase k Belskou ulici, tak pozor, mám tady pro něj docela zásadní informaci, protože aktuálně jde k Belská do závěrečné třetí etapy. Od zítra, tedy od 12. října až do 30. listopadu, bude tedy omezení na Kbelské. Ta první část se bude týkat sjezdové rampy do ulice Veselská. Provoz na Kbelské je zúžen do jednoho pruhu, ostatní sjezdy a nájezdy fungují bez omezení. Ta druhá, od 24. října bude to další opatření, což přesný magistrát ještě, ale bude to dokončení a otevření úseku, a to se předpokládá do 30. listopadu. Takže objížďky pro stanovenou uzavřenou rampu vedou přes okolní křižovatky ulice Prosecká, Kostelecká, Cínovecká, Tupolevová, Veselská či Liberecká. Takže pevný nervy, no.
1: S Rock Zonem na DABu i na Deštnou se vyhrabu.
2: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
3: Hit sezóny na rádiu.

0: David Bowie, ale taky samozřejmě R.E.M. hrají tuhle tu pecku Man Who Sold the World. Za chvilku Blink 182, ale teď je tady ta pozvánka do Plzně.
1: Rockzone, kam dnes naživo.
0: Belfegor, Crisium a

0: No, death metalu jihoamerické školy. A to už od roku 1990. No a sestavu doplňuje nizozemsko-finská formace Asagram, kterou v roce 2015 založila kytaristka a zpěvačka Obscura. Takže dneska v Šeříkovce.
1: V hlasováních o nejlepší album Queen pravidelně vítězí album A Night in Opera z roku 1975. A název je inspirován groteskou bratří Marxů Nos v opeře. Hlavním důvodem obliby této desky je kombinace kabaretního humoru, hard rocku, opery a dokonce i popu. Právě na ní najdeme slavnou Bohemian Rhapsody anebo ploužák Love of My Life. A pořád krásné album si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Tak Ozzy Osbourne, no a dneska přichází taky jeden takový dostihový svátek a přináší to taky omezení pro řidiče, takže teď pozor, zbystřete vy, kdo ještě nejste v Pardubicích a chtěli byste na Velkou Pardubickou jet, protože část silnice první třídy číslo 37 v Pardubicích se až do večera proměnila v parkoviště pro návštěvníky závodiště. Samotná Velká Pardubická odstartuje v 15.30, poběží jen 10 koní nejméně od roku 1993. No a teď pozor, to omezení. Řidiči dnes neprojedou po první třídě 37 mezi Dreškovicemi a nadjezdem u Parama. Úsek je od 8 do 19 hodin uzavřený a slouží jako parkoviště pro návštěvníky právě 136. ročníku Velké Pardubické. Pro dopravu kolem závodiště dohlížejí policisté spolu s pořadatelskou službou. Policie na síti X vyzvala řidiče k ohledu plnosti vůči ostatním. Je to značené, je tam pořadatelská služba. Taxislužba má taky nějakým způsobem omezený pohyb v místě, takže pokud tam jedete, no tak pevní nervy taky. Radio Rock Zone.
1: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
2: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rock Zone.

0: Tak já vím, že ty vejlety jsou trošičku dražší, my se za chvíli podíváme taky na dopravu a taky vy se podívejte, kde se dá ještě natankovat normálně. Oni se nám ty ceny zase trošičku zvednou, u obojího, jak u benzínu, tak u nafty. Ale teď máme poledne, možná usedáte k obědu, vám nebudu nějakým způsobem kazit dobrou chuť. Kachně se zelím. Mezinárodní den dívek máme a pojďme do malostranské besedy se podívat večer. Tam budou hrát Egnois, které už mají taky v řádku let za sebou. Dokonce mají snad i nějaký, tuším, že nějaký soundtrack nějakému filmu od Jana Hřebejka, nemůžu si vzpomenout. V družbě v Plzni Katafils DPS Sarajevo. Máte to na webu, podívejte se tam, my se jdeme podívat na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Hnutí ANO si volby pochvaluje 12-letého chlapce z Brna, se podařilo najít a Kokot Minute vypustili nový single. Hnutí ANO je spokojené s výsledky komunálních voleb. Podle premiéra Andreje Babiše hlasování potvrdilo, že ANO je nejsilnější politickou silou v zemi na všech úrovních, kromě Senátu. Hnutí vyhrálo volby třeba v Plzni, Ostravě, Olomouci nebo Pardubicích. Oproti minulým komunálním volbám vidí Babiš jeden zásadní rozdíl.
2: V roce 2022 jsme byli v opozici, měli jsme dost času i na kampaň. No a jak už to bývá zvykem, i když to byly komunální a senátní volby, tak na stole byly hlavně celostátní témata. V první řadě samozřejmě nepravdivé.
0: Úspěšné byly podle Babiše pro ANO i senátní volby. Do druhého kola postoupilo 13 zástupců hnutí. Premiér očekává, že se proti kandidátům jeho hnutí ostatní strany spojí. Dvě obce se volební účastí blízkly. Nejvyšším číslem se mohou pyšnit obyvatele obcí Martinice u Onšova na Pelhřimovsku a Rosička na Žďársku, kde byla téměř 100%. K dokonalosti chyběla v obou obcích přítomnost jediného voliče. V obci na Pelhřimovsku hlasovalo 42 ze 43, v obci na Žďársku 37 ze 38 voličů. Naopak nejmenší zájem projevili lidé v Zaječí na Břeclavsku, kde přišla hlasovat jen pětina voličů. S odkazem na volební webovky to píše agentura ČTK. Z obcí nad 1000 obyvatel byla nejvyšší 3/4 účast, a to ve Skřípově na Opavsku. Cestující na železniční trati z Prahy na Benešov se musí připravit na komplikace. Některé regionální spoje se tam ode dneška zkracují. Omezení se týká konkrétně úseků mezi Pražskou Uhříněvsí a Říčany, případně Strančicemi. Mluvčí Českých drah Vanda Rejnochová vysvětluje, že důvodem je výstavba Pražského okruhu v oblasti Říčan.
3: Při níž bylo nutné vlakový provoz přesměrovat na dočasnou přeložku tratě. Nyní po zhruba jednom roce Správa železnic vrátí pravidelný provoz do původní polohy.
0: Provoz na trati mezi Prahou a Benešovem bude omezený do 3. listopadu. Aktuální informace o výlukách najdou cestující na webu Českých drah nebo v aplikaci Můj vlak.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Hokejový Třinec otestuje štěstí. Po 9 zápasech bez ztráty bodu na úvod extraligové sezony dnes budou hokejisté Třince bojovat o prodloužení rekordní série proti papírově nejtěžšímu možnému soupeři. A to na ledě úřadujícího mistra v Pardubicích. Šlágr mezi prvním a druhým týmem tabulky začne jako poslední z programu 10. kola v 18:30. Už v 15 hodin odstartuje program duelu týmu z dolní poloviny tabulky mezi Spartou a Vítkovicemi. Ten je na programu samozřejmě taktéž. A dnes je na programu i dalších 5 duelů. Kokot Minute vypustili do světa nový single, jmenuje se Vyrostem a pak vás dostanem. A skrze kapelu tak promlouvají k dospělým jejich naštvané děti. Ty mají v tomto podání hlas hostujícího dětského pěveckého souboru Kvítka. Frontman Martin Seller svým textem dává najevo, že rodiče podle něj něco pokazili. A jejich potomci se to musí snažit dát zase dohromady. Single, který najdete celý na našem webu v sekci rokových zpráv, je předzvěstí nové desky Kokotů, která je v procesu tvorby. Počasí vás bude zajímat, že jo? Tak zatímco v Praze máme a vůbec ve středních Čechách někde prosvítá sluníčko, tak bude taková ta oblačnost proměnlivá. Objeví se ale i přehánky, hlavně v Čechách, na ty teploty do 15 stupňů.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Tak se nám docela rozfoukalo, ale teploty krásný, teda jako 12-15 stupňů, opravdu, že jo? Tak Andrej slaví svátek holky, teda dívky.
1: Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Slaví taky svátek a svátek slaví i příznivci Velké Pardubické. Mám tady nějaké informace pro vás, tak jdem na to. Více jak 2 kilometry měří kolona na příjezdu do Pardubic od Chrudimi po silnici 37. Právě tady probíhá slavná Velká Pardubická a kvůli tomu je právě 37 uzavřena směrem z centra na Chrudim. Cesta dneska slouží jako veřejné parkoviště pro návštěvníky dostihového závodiště. Jdeme na Pražský okruh, Modlechice Ruzyně, kvůli zúžení to jede krokem na Radokínském mostě za exitem číslo 10, a to ve směru k od D1 k D5. No a další kolony k Blská směrem od Hloubětina na Zdiby, nebo taky pomezí Cínovecké a Liberecké směrem od Zdib do centra Prahy. V Teplicích Masarykova třída na křížení s okružní, 2 osobní auta. No a mám tady ještě vysvětlení, tý Čakovický na kruháči s Letňanskou, 2 osobní auta.
1: S Rock Zonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
2: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Rádio Rock Zone.

Tak tohle byly YouTube a kabáty skolila taky Viróza, dost nepěkná. Takže je tady nějaká změna v koncertech. Ve Winning Group aréně se místo října objeví až 17. 19. listopadu. Pokud už máte vlupeny, nebojte se, zůstávají v platnosti s tím, že ty z 8. 10. fungují na 17. a z 10. na 19. Brno se tak tím pádem stalo poslední zastávkou kabátího turné 26.

0: skvělý pití, tak samozřejmě i zábava. Čekají vás kapely, stand-up komici, kuchařské show, dětský program, soutěže pro vás a to všechno dneska až do 8 večer. Takže Fórum Nová Karolína.
1: V hlasováních o nejlepší album Queen pravidelně vítězí album A Night in Opera z roku 1975. A název je inspirován groteskou bratří Marxů Noc v opeře. Hlavním důvodem obliby této desky je kombinace kabaretního humoru, hard rocku, opery a dokonce i popu. Právě na ní najdeme slavnou Bohemian Rhapsody anebo ploužák Love of My Life. A pořád krásné album si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: 13. hodina se blíží, my samozřejmě, nebo já tady připravuju další informace pro vás, ale dodám muziku za chvilku, třeba Oasis, ale taky se podíváme do Prahy, co se týče dopravních nehod. Jsou nějaké řešení, ale asi nejzávažnější informace je Zegbelský na trase Hloubětín-Letňany. Je tam zúžení už a od zítra samozřejmě velký peklo, protože to už bude samozřejmě provoz v tom 100% stavu, tak jak ho známe. Dneska zatím jenom teda kolony, je tam kilometrová kolona, takže počítejte s tím, že na trase Hloubětín-Letňany směr Ústecká D8 je tam omezený provoz, začíná poslední etapa Kbelské ulice a s tím samozřejmě i problémy. Jdeme do Pardubic. Tam se koná prestižní dostihový závod, kvůli tomu je dočasně uzavřená výpadovka z Pardubic na Chrudim u závodiště, takže silnice číslo 37 dneska slouží jako parkoviště pro návštěvníky Velké Pardubické. Protisměr, tedy příjezd do Pardubic od Chrudim, je otevřený, ale čekejte tady samozřejmě silný provoz. No a ještě jednu, ulice Pod hranicí, Jeremiášova, dvě osobní auta, to je Praha.
1: Radio Rock Zone. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gusto na litr s apkou pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Kufr zbalený, motor běží. Radio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rockzone. Muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: jdem dál. Karlovy Vary hlásí 9, oproti tomu třeba Praha, Zlín 13 stupňů a Brno třeba a Olomouc už kolem 15. Taková je tedy teplota venku, zdá se, že to vyšlo, všude polojasno. No a my se pojďme někam pozvat. Ta nabídka je samozřejmě veselá. V Náchodě, Lace Deči, ve Spolkovém domě, v Českých Budějovicích, tam budou znít Floydi, takže Pink Floyd Symphony Show. No a jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Polská policie prověřuje informace o atentátu na Tuska. Výsledky voleb potěšily opoziční strany a v Opavě vrcholí práce na obchvatu. Opoziční strany si pochvalují výsledky komunálních a senátních voleb. Předseda ODS Martin Kupka je spokojený, jak v hlasování do dolní komory parlamentu dopadli straniční kandidáti. Do druhého kola postoupilo 9 kandidátů ODS. Podle Kupky senát zůstane protiváhou proti současné vládní koalici.
2: Znamená to, že senát v tomto případě nepochybně zachová většinu současných opozičních stran. A chci říct za vlastně všechny opoziční strany, že je to důležitá zpráva, aby senát dál fungoval jako pojistka demokracie.
0: Na tiskové konferenci zářil nadšením také předseda Starostů Vít Rakušan. Hnutí vyhrálo v Praze, v koalici s lidovci v Brně. A Rakušan je rád, že se starostům podařilo proniknout do radnic všech velikostí.
3: Suma sumárum se ukazuje, že nestrácíme venkov. I tam vedle KDU, ČSL a nezávislých sdružení patříme k těm nejúspěšnějším. A povedlo se nám jako našemu hnutí prorůst i do těch vyšších pater politiky a do těch větších měst.
0: V prvním kole senátních voleb uspěl třeba také předseda lidovců a jihomoravský hejtman Jan Grolich. Na Vyškovsku získal přes 50% hlasů. V prvním kole obhájil senátorský mandát také na Strakonicku Tomáš Fiala. Před 6 lety byl zvolený v barvách ODS, tentokrát za naše Česko. V Opavě finišuje stavba dalšího úseku obchvatu města. Řidičům se otevře 23. listopadu. Na 2-kilometrové přeložce silnice první třídy číslo 46 teď stavbaři pokládají vrstvy vozovky. Do 2 týdnů by chtěli mít hotový kruhový objezd, navazující na Opavskou ulici.
4: Na nově vybudovaný objezd potřebují totiž silničáři převést jednosměrně dopravu v poslední fázi stavby. Několik týdnů si pak nechají na úpravu dotčeného úseku Olomoucké ulice. Stavba obchvatu přijde na 380 milionů korun. Její součástí je i 5 mostů. Kvůli nerovnosti terénu a riziku zatopení je nová silnice na náspu. K dokončení celého silničního okruhu kolem Opavy pak už bude chybět jen poslední část, a sice propojení Olomoucké a Bruntálské ulice. Ta by se měla začít stavět příští rok. Eva Panošová z Opava.
0: Polskem otřásá slovo atentát. Polská policie získala totiž informace o možném atentátu na premiéra Tuska a vicepremiéra a ministra obrany Kosniaka Kamiše. Ministři vnitra a pro koordinaci tajných služeb proto nařídili zavést odpovídající opatření. Mluvčí rezortu vnitra to oznámila na sociální síti X. Kvůli situaci probíhá porada s účastí zástupců ministerstva vnitra, polské policie a ochrany ústavních činitelů přímo v protiteroristickém centru polské kontrarozvědky. O hrozbě útoku na premiéra a vicepremiéra zatím podle polských médií nejsou žádné další podrobnosti. Agentura Reuters upozorňuje, že oznámení přichází v době, kdy jsou polské úřady ve stavu vysoké pohotovosti kvůli vlně násilí ve školách, která si ve čtvrtek vyžádala život školnice.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Třemi zápasy bude dnes pokračovat 10. kolo první fotbalové ligy. Druhý Liberec přivítá hodinu popolední předposlední Slovácko. Pokud vyhraje, sníží ztrátu na vedoucí Slávy na 3 body. Ve 3 hodiny odpoledne budou 6. Teplice hostit 5. Olomouc a případný vítězný tým z tohoto souboje se posune na 3. místo před Mladou Boleslav, která prohrála v Plzni. No a programu zavře od 6 hodin večer vyhlížený duel 8. Sparty. Ta doma nastoupí proti 13. Pardubicím a může pomýšlet na posun na 3. místo tabulky. Brian May zklamal mnohé fanoušky. Legendární kytarista vyloučil, že by Queen ještě někdy vyjeli na jakékoliv koncertní turné. Definitivní rozhodnutí na toto téma učinil prý už před 18 měsíci, kdy mu během turné po Spojených státech zemřela blízká rodinná přítelkyně a on u toho nebyl. Proto se rozhodl, že rodina a přátelé musí mít konečně v jeho životě přednost před kariérou. Proměnlivá oblačnost je nadále a teploty do 15 stupňů.
1: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Tak v Pardubicích je veselo, protože Zone počasí. Jede se velká pardubická, takže veškerý příjezdy do Pardubic samozřejmě v kolonách. V Praze bacha, Kbelská ulice na trase Hloubětín-Letňany. Je to směrem k Ústecký D8, tam je asi tak přibližně kilometrová kolona, je tam omezení. Takže bacha na to, jdeme dál.
1: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rockzone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rockzone, víc než rádio, tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.
2: Hit sezóny na rádiu.

0: Jsi Bratislavská, koná se tam totiž Mezinárodní komiksový festival Koma 26, takže tahle ta akcička samozřejmě je už po 12, jak jsem říkal, můžete být u toho. Dneska se tam zavírá kolem 17 hodin.
1: V hlasováních o nejlepší album Queen pravidelně vítězí album A Night in Opera z roku 1975. A název je inspirován groteskou bratří Marxů Noc v opeře. Hlavním důvodem obliby této desky je kombinace kabaretního humoru, hard rocku, opery a dokonce i popu. Právě na ní najdeme slavnou Bohemian Rhapsody anebo ploužák Love of My Life. A pořád krásné album si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Na ode mě všechno, já už padám taky domů, zdravím taky Veroniku, Gigiho, Vicky, ty jedou na oběd, bude knedlo, zelo, vepřo, takže dobrou chuť, no a ode mě ještě Lenny Kravitz odpoledne s váma Ondra, takže si když tak pište o nějaký song na song@zone.cz. No zítra zase, jdem 6. Mějte se krásně, hezký zbytek víkendu.
1: Počasí.
0: Ještě dodám počasí, ty teploty dneska do těch 15 stupňů, už se nám to začíná tady zase zatahovat. Očekávejte taky nějaký přehánky samozřejmě, jinak v noci nám teploty klesnou až na nulu, ale bude jasná až polojasná.
2: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
3: S Rockzonem na DABu i na deštnou se vyhrabu.
4: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Smashing Pumpkins byli poslední, co tuhle tu hodinu dohrálo, protože za chvíli tu máme 14. A tak jsme tady s dalším rychlým přehledem zpráv na Rádiu Rock Zone. Od mikrofonu vás zdraví Ondra Pech a všem Andrejům taky musím popřát všechno nejlepší, protože to je jako hodně moc chci popřát Andrejům, přece jenom je to slovanská podoba jména Ondřej, takže moc hezký. Ondřejové až za měsíc a půl budou mít svátek. Jinak dneska je taky Mezinárodní den dívek, se chovejme hezky prostě k dívkám, ale to bychom mohli vlastně vždycky. Jinak je Národní den coming outu, takže se neslíte, kdo to dusí v sobě, pojďte s tím ven, už přece jenom nejsou 80. léta minulého století, nebo ještě hůř. Jinak je Světový den obezity a to neznamená úplně, že byste se teďka měli předspat a tláskat se až do obezity, ale pojďme spíš ten den jako upozorňuje na zdravotní dopady, na váhy a na systém, který vlastně podporuje. To je takové hezké Ondrovo hysterické okénko. Večer bych vás mohl pozvat v Praze do malostranský besedy na Eknoise a nebo taky v Náchodě do spolkovýho domu na Laco Dečiho. Teď už ale pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na Rádiu Rock Zone.
0: Češi se vyslovili proti větrníkům, nemocnice apelují na starší ročníky kvůli očkování a Siniakové 40. deblový titul utekl. Češi se ve volbách postavili proti větrníkům, odmítli je hned ve 20 z 21 místních referend. Výjimkou je Dětřichov na Svitavsku, kde obyvatelé souhlasili, aby obec dál jednala o výstavbě větrného parku. Podle předsedy Komory obnovitelných zdrojů Štěpána Chalupy se kolem větrných elektráren objevuje celá řada zavádějících informací. Odpůrci kritizují třeba jejich velikost. Chalupa ale vysvětlil, že díky vyššímu umístění generátoru je výroba elektřiny tiší a efektivnější.
2: Když postavíme větrnou elektrárnu, která bude být třeba 270 metrů v tom nejvyšším bodě, tak vyrobí zhruba 2,5 až 3krát víc elektřiny než ta vysoká třeba necelých 200 metrů. Vidět budou obě skoro stejně, ale pokud budeme chtít vyrobit stejné množství elektřiny, tak budeme muset instalovat více elektráren.
0: Větrné elektrárny odmítly například obyvatelé Bystré nad Jezirou na Semilsku, Kožlan a Žihle na Plzeňsku, Měčína na Klatovsku nebo Šebířova na Táborsku. Podkrušnohorské nemocnice začaly připomínat očkování proti chřipce. Doporučí ho především starším pacientům.
3: Vakcína je pro seniory zdarma, platí zdravotní pojišťovna. Potřeba je ale objednat se předem, třeba v očkovacím centru kadaňské nemocnice nebo u lékařů ve Varech. Postupně začnou očkování nabízet také ordinace praktiků, a to do konce listopadu, než začne chřipková sezóna. Běžné zájemce vychází očkování na 600 až 1300 korun.
0: Papež Lev XIV. Musí pod kudlu. Podle agentury AP dnes oznámil, že v nejbližších dnech podstoupí operaci k odstranění plicního uzlu. Ten mu lékaři zjistili při prohlídce. Papež uvedl, že nález je ohraničený a podařilo se ho odhalit v raném stádiu. Dodal, že operace je naplánovaná na nejbližší dny. 71letý papež o chystané operaci promluvil během svého požehnání. Žádné další podrobnosti Vatikán nezdělil.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na Rádiu Rock Zone.
0: Česká tenistka Kateřina Siniaková si na jubilejní úspěch musí počkat. V Pekingu jí možnost získat 40. titul ve čtyřhře utekla. S čínskou spoluhráčkou Chang Shuai podlehla světová deblová jednička ve finále turnaje kanadsko-brazilskému páru Dabrovská Stefaniová. 30-letá Siniaková má za sebou jinak úspěšný rok. Dvakrát v této sezóně triumfovala právě s čínskou parťačkou. Dalších 5 titulů získala s Američankou Taylor Townsendovou, se kterou v září ovládla také US Open a v New Yorku s ní tak zkompletovala společný kariérní Grand Slam. Alter Bridge mají nový klip, natočili ho k songu Tested and Able a přišlo přímo v době, kdy se kapela chystá vyrazit se svou nejnovější hudbou napříč Spojenými státy na poslední sérii koncertů roku 2026. Video zachycuje energii kvarteta během živého vystoupení a zaměřuje se na chemii mezi zpěvákem a kytaristou Milesem Kennedym, kytaristou Markem Tremontym a baskytaristou Brian Marshallem nebo bubeníkem Scottem Phillipsem. Připomenu, že Tested a Rebel pochází z 8. studiového kapely nazvaného Alter Bridge, které vyšlo 9. ledna u vydavatelství Napalm Records. Dneska polojasno až oblačno, výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, jako před chvílí tady u nás v centru Prahy, zejména na horách na severu a severovýchodě území, kde mohou být nad 1100 metrů i smíšené nebo sněhové. Večer budou srážky ustávat a ubývat oblačnost, nejvyšší teploty maximálně 15 stupňů, na jihu Moravy až 17. 4 minuty po 14. tak to znamená jediný a že nám začíná náš pořad Objednej si svůj song. Takže mi můžete psát na song@rockzone.cz nebo můžete zkusit zavolat sem do studia na 255 700 707 a nějakou tu vaši oblíbenou muziku na tělo vám určitě pustím. Do té doby určitě dáme třeba Red Hot Chili Peppers, Elise Coopera a nebo taky Tři ségry. Posloucháte Radio Rockzone a od mikrofonu vás zdraví Ondřej. Čau.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Def Leppard a ich pecka Animal, první jejich britská vlastně velká hitovka, která trvala nahrát 3 roky. Neuvěřitelný. No ale pak je to v Británii prostě vypálilo nahoru. Teď už ale pojďme pomalu na počasí.
1: Radio Rock Zone, počasí.

0: počasí vypadá tak, když řekněme, dneska už jsou ty přehánky, večer budou ustávat, ale v noci bude jasno až polojasno. Na severu a severovýchodě čekáme dokonce oblačno, postupně i zataženo a na horách se vyskytnou přehánky a nad 11 metry i sněhové. Nejnižší teploty budou v noci padat ke 2 stupňům, ojedinělé až k nule s místy nějakýma těma přízemníma mrazíkama. Zítra začneme týden tím, že bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, zejména na horách a na severu a severovýchodě území, kde mohou být nad 11 metry i smíšený nebo sněhový. Nejvyšší teploty maximálně 15, na jihu Moravy maximálně 17, no a v 1000 metrech na horách bude kolem 6. Tak se na to připravte, už pomalu zase přeskakujeme podzim na zimu. Nicméně teď si dáme hit sezóny na Radio Rock Zone a tuhle hoďku to padlo na Yellow Card a Good Charlotte a jejich pecka Bedroom Posters.
1: Možná ti chybí kafe, možná víkend, možná někdo a možná jenom jedna konkrétní píseň. Objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na Radio Rock Zone.
2: Hit sezóny na Radio Rock Zone.

0: Takhle by to znělo, kdybyste viděli Nightwish naživo. To dneska úplně asi nevíde, pokud nejste někde mimo čr. Ale co vidět můžete, na to se teďka budeme kouknout.
1: Radio Rockzone, kam dnes naživo.
0: Stejně jako včera je toho docela dost, ale projdeme si to. V Praze v Malostranský besedě zahrají Ignoise, na Strahově v Sedmice, Faintest Idea nebo Jetate. V Plzni v kulturáku Šeříkovka, tam je Belferok, Krisiun nebo Asagraum. V Družbě v Plzni pak Katafiles, DPS nebo Sarajevo. Ve Spolkovém domě v Náchodě, tam si můžete poslechnout Laco Dečiho s celou New York. No a v Budějcích v Metropolu Floyds, respektive Pink Floyd Symphony Show, což velmi doporučuju. Kdybyste někdy nevěděli nebo si to chtěli připomenout, tak rozhodně můžete kouknout na naše stránky rockzone.cz do rubriky Club Life. Tam to máte vždycky vypsaný každý den, anebo sledujte náš Instagram. No a protože máme pořád objednej si svůj song, tak si dáme nějakou tu písničku na přání, a to sem do studia zavolal David, který by si přál Nickelback a How You Remind Me. Takže Davide, ještě jednou díky za zavolání, hezkou neděli. A tady jsou ty slibovaný Nickelback. Čau.
2: V hlasováních o nejlepší album Queen pravidelně vítězí album A Night in Opera z roku 1975. A název je inspirován groteskou bratří Marxů Noc v opeře. Hlavním důvodem oblibě této desky je kombinace kabaretního humoru, hard rocku, opery a dokonce i popu. Právě na ní najdeme slavnou Bohemian Rhapsody anebo ploužák Love of My Life. A pořád krásné album si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Kysáci a Detroit Rock City, kvalita, která nestárne a rozhodně ne tady u nás na Rádio Rock Zone. Každopádně pojďme na tu dopravu. Nehoda osobního auta komplikuje provoz na výjezdu z Prahy na Plzeň, a to konkrétně na nájezdu na D5 u Rozvadovský spojky směrem od Pražského okruhu. Kolona se táhne v úseku od 20. kilometru Pražského okruhu ve směru od Modletic na Plzeň. Další nehoda překáží na Pražském okruhu na 59. kilometru směrem od Běchovic na Černák. Tam už se tvoří kolona. No a zhruba kilometrová kolona se sune v Praze v Kbelské ulici směrem od Hloubětina na Ústí nad Labem. Důvodem je zúžení na průtahu na Letňany. Provoz zpomaluje také na pomezí Cínovecké a Liberecké ulice směrem od Ústecké D8 do centra Prahy. Tak doufám, že se tomu vyhnete. A my si pojďme dát další přáníčko. Tady mám od Roberta. A Ondřej, prosím mě, nemohl by si mi zahrát song v předmětu Bude pro tebe do studia, a všechny posluchači všem hezký zbytek víkendu. S pozdravem věrný posluchač Robert Jonák, Punk's Not Dead. Zbytek oslovení nemůžu už dodávat. Každopádně, Roberte, samozřejmě to tady mám pro tebe. Dáme si ty vanastovky a dáme si bednu od whisky. A zdravím teda i za tebe, zdravím i posluchače. A Robert vám tady věnuje krásnou písničku, nebo nám tady věnuje. No a za chvíli už si ji tady dáme. Vanastové věci a bedna od whisky.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
3: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rock Zone.

0: To byli Good Charlotte, který nám přesně v 15.00 zakončili tuhle hodinu a hudebně. Teď už jsme tu s dalším rychlým přehledem zpráv na rádiu Rockzone. Od mikrofonu vás zdraví Ondra Pech a všem Andrejům, Andrasům a André. Prostě všechno nejlepší k svátku a tak samozřejmě taky zdravím všechny dívky, který mají dneska svůj mezinárodní den. Jinak, co jsem koukal do análu, co se stalo 11. října, tak třeba Jaroslav Seifert dostal Nobelovu cenu právě dneska v roce 1984 a to byl vůbec první český básník, který mu se to povedlo, i když cenu už za něj přebírala dcera, páč on už sám nemohl. Taky John Lennon vydal Imagine právě dnes v roce 1971, co písnička, která zní jako taková ta klidná prosba, i když vznikla v naprosto neklidné době. No, kdybyste chtěli někam večer vyrazit, tak určitě bych doporučil v Budějících, v Metropolu, Floyd.cz.sk neboli Pink Floyd Symphony Show, to je fakt nádherný. Teď už ale pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Zemřel herec Jiří Štěpnička, statisícům lidí končí platnost řidičáků a polskému premiérovi prý hrozí atentát. Navždy utichl český hlas Harrisona Forda. V 79 letech zemřel herec a dabér Jiří Štěpnička. Svého kolegu z Ameriky si střihl třeba ve filmech o Indianu Jonesovi.
2: Pašaj, mein Herr, letenku prosím.
3: Vás? Neměl letenku.
4: Jiří Štěpnička patřil ke generaci dabérů, kterou vychoval třeba legendární František Filipovský. Od roku 1975 získával cenné zkušenosti v Pražském národním divadle. Do vínku mu taky dala několikrát jeho maminka, taky herečka Jiřina Štěpničková.
5: Říká, to víš, v národním divadle se musí mluvit tak, aby šepot byl slyšet až na druhou galerii. A to jsem se učil dlouho.
4: Štěpnička propůjčil svůj hlas i Michaelu Douglasovi, Stevenu Segalovi nebo Gerardu Depardieu. A to třeba v Asterix a Obelixovi.
6: Poslouchej ty nahoře, co no, máš ty na hlavě, bobkovej list! Natoč se!
7: To je přece Julius, starý dobrý Julius!
6: Kde máš vojsko?
4: Herec Jiří Štěpnička zemřel v 79 letech.
0: Více než 200 000 českých řidičů vyprší do konce roku platnost průkazu. Na úřad už ale kvůli výměně nikdo nemusí. O nový doklad lze požádat až 3 měsíce předem online přes portál dopravy, který sám využije fotku i podpis ze státních registrů. Hotový průkaz si pak motoristé vyzvednou zdarma na vybraném úřadě nebo si ho za stovku nechají poslat přímo do výdejního boxu. Nejvíce výměn čeká šoféry nad 61 let a z regionů vede Středočeský kraj, následovaný Prahou, zatímco nejméně práce budou mít v Karlovarském kraji. V budoucnu by navíc fronty mohly prořídnout ještě víc. Ministerstvo dopravy chystá novelu, která od července 2027 plánuje prodloužit platnost nově vydaných řidičáků pro motorky a osobní auta z 10 na 15 let. A portál dopravy brzy přidá i automatické hlídání termínu a online převody vozidel. Polskému premiérovi a vicepremiérovi hrozí atentát. Úřady proto okamžitě zpřísnily bezpečnostní opatření kolem Donalda Tuska i ministra obrany Vladislava Kosiniaka-Kamiše. Policie získala informace o chystaném útoku v neděli dopoledne, na češ ministři vnitra a tajných služeb svolali mimořádnou poradu přímo do protiteroristického centra kontrarozvědky. Jednání se účastní zástupci policie i ochrany ústavních činitelů. Podrobnosti o samotné hrozbě zatím nejsou známé. Zpráva navíc přichází ve chvíli, kdy v Polsku panuje napětí a zvýšená pohotovost kvůli vlně násilí na školách, kde ve čtvrtek zemřela školnice.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Hokejový Třinec otestuje štěstí. Po 9 zápasech bez ztráty bodu na úvod extraligové sezony dnes budou hokejisté Třince bojovat o prodloužení rekordní série proti papírově nejtěžšímu možnému soupeři, a to na ledě úřadujícího mistra v Pardubicích. Šlágr mezi prvním a druhým týmem tabulky začne jako poslední z programu 10. kola v 18:30. Už za chvilku odstartuje program duelem týmu z dolní poloviny tabulky mezi Spartou a Vítkovicemi. Dnes je na programu i dalších 5 duelů. Mladá Boleslav vyzve Litvínov, brněnská Kometa Plzeň, Hradec Králové Olomouc a české Budějovice se utkají s Libercem a Karlovy Vary s Kladnem. Slayer pošlou fanouškům skvělý dárek, vydají limitovanou edici alba Rhyme in Blood. To původní vyšlo přesně 7. října 1986, tedy před 40 lety. Limitovaná edice Blood Filled Zoetrope 1 LP je naplněna karmínově červenou tekutinou a bude k dostání exkluzivně prostřednictvím Sound of Vinyl. Jde vůbec o první verzi Rhyme in Blood, která je, jak kapela tvrdí, napuštěná krví. Předobjednací můžete už teď, prodávat se začne 20. listopadu. V noci bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě čekáme oblačno, postupně i zataženo a na horách se vyskytnou přehánky nad 11 metry i sněhové. Nejnižší teploty budou klesat ke 2 stupňům, ojediněle až k nule. 6 minut po 15. hodině, pojďme dál v našem pořadu, objednej si svůj song. Stále mi můžete psát na song@rockzone.cz nebo se pokusit zavolat sem do studia na 255 700 707 a pustíme si společně nějakou tu vaší oblíbenou muziku na tělo. Do té doby ale Guns N' Roses anebo Disturbed. Posloucháte Rádio Rockzone a od mikrofonu vás zdraví Ondřej. Čau.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: Teď si dáme Saxon a Strong Arm of the Law, písnička, která je založená na naprosto reálném zážitku kapely. Biff Ford vzpomíná, jak je policajti zastavili na London Bridge v jejich velkým americkým autě. No a kvůli dlouhým vlasům a vzhledu je prohledali, vyndali sedačky a zkoušeli je nachytat na drogy, který ale u sebe neměli. Takže verš The only speed we use is on cars je vlastně přímo z toho.

0: Fajn počasí.
1: Tak to byl jak Saxon. Rychle počasí bude, v noci bude jasno až polojasno na severu a severovýchodě čekáme oblačno, postupně i zataženo a na horách se vyskytnou přánky nad 11 metry i sněhové. Nejnižší teploty budou padat ke 2 stupňům, ojediněle dokonce až k nule. Přes den ale od pondělka bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, a to zejména na horách a na severu a severovýchodě území. A nejvyšší teploty až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17, no a v 1000 metrech na horách bude kolem 6. Teď nás čeká další hit sezóny na rádiu Rock Zone a tentokrát pro vás mám připravený Europe a The Cult of Ignorance.
2: S Rock Zonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
3: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
4: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: To byly naživo AC/DC, který dneska zrovna v Čechách nezahrajou úplně, na to bych dal ruku do ohně. Ale co zahraje v Praze, v Malostranský besedě Egnois, na sedmičce na Strahově, Finest Idea nebo Jet 8, v Plzni, v Šeříkovce, Belfegor, Krysiun nebo Asagraum, v Družbě, v Plzni, Cataphiles, DPS nebo Sarajevo, v Náchodě ve Spolkovém domě, tam zahraje Laco Deči z Celula New York. No a Český Budějovice, ty v Metropolu, přivítají Floyd CZSK, respektive Pink Floyd Symphony Show. Na to určitě běžte, pokud někdo jste z Budějic. A chtěli byste zažít něco hezkýho dneska večer. Každopádně, pokud ne, tak zůstaňte s náma a rovnou si dáme další přáníčko, kdy si zavolal Tomáš sem do studia. Chtěl škorpíky, Wind of Change. Tome, ještě jednou tě zdravím, hezký zbytek neděle, jsem chtěl říct. No a tady to pro tebe, Scorpions a Wind of Change.
2: V hlasováních o nejlepší album Queen pravidelně vítězí album A Night in Opera z roku 1975. A název je inspirován groteskou bratří Marxů Noc v opeře. Hlavním důvodem oblibě této desky je kombinace kabaretního humoru, hard rocku, opery a dokonce i popu. Právě na ní najdeme slavnou Bohemian Rhapsody anebo ploužák Love of My Life. A pořád krásné album si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
1: To byl Bob Marley, ale teď už k dopravě. Kolony sledujeme na pražském okruhu směrem od Modletic na Ruzinin, a to v úseku mezi Ořechem a sjezdem na plzeňskou D5 směr Rozvadov. Překáží tam nehoda. No a doprava se vleče taky na pražském Nuselském mostě směrem do centra, tak se tomu snažte vyhnout, anebo prostě raději, když můžete, zůstat doma. Třeba si pustit se mnou Simple Plan nebo Linkin Park.
0: Radio Rock Zone.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favorite It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
6: Kufr zbalený, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Starý dobrý Linkin Park, jejich In The End, ještě s Chesterem Benningtonem v čele. Teď už je 16. hodina, a tak jsme tady s dalším rychlým přehledem zpráv. A od mikrofonu vás zdraví Ondra Pech a všem Andrejům, Andreasům přeju všechno nejlepší k svátku. Je dneska 11. října, kdy si můžeme připomenout z roku 1984 Nobelovu cenu pro Jaroslava Seiferta, nebo v roce 1968 start Apollo 7, a nebo taky premiéra Saturday Night Live v roce 1975. Tolik se toho stalo dnešní datum, že bychom tady byli dlouho. Tak to bylo jenom takové to základní Ondrovo hysterické okénko. Teď už ale pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: SPD hledá příčiny volebního debaklu. V Krkonoších už sněží a Syniaková na 40. deblový titul nedosáhla. SPD hledá příčiny volebního debaklu. Vládní hnutí získalo v obecních volbách 166 mandátů. Oproti roku 2022 ztratilo v zastupitelstvech přes 300 křesel. Místopředseda SPD Radim Fiala prohlásil, že to nemůže označit za úspěch. Hnutí podle něj svolá celostátní konferenci, která bude výsledky hodnotit a vedení se za ní bude zpovídat. Fiala v CNN Prima News řekl, že nedokázali svá celostátní témata přenést na komunální úroveň.
2: Kde akcentujeme hlavně migraci, kde akcentujeme vztah k Evropské unii, ke Green Dealu a k těmto věcem. A nepodařilo se nám to dostatečně přetavit právě i jako témata, která by byla součástí těch komunálních voleb. Nedokázali jsme to tam přenést, nedokázali jsme to podle mě dobře vysvětlit.
0: Nejvíc zastupitelů získali ze stran a hnutí lidovci, druhého bylo v počtu mandátů podle navrhujících stran hnutí STAN a třetí ODS. Na hřebenech Krkonoš napadlo až několik centimetrů sněhu. První vločky zaznamenala měřící stanice na sněžce už v 10 dopoledne a díky teplotám pod nulou se tam pokrývka dočasně udrží, přičemž meteorologické modely počítají se 2 až 3 centimetry. Přehánky mají v Krkonoších pokračovat po celou neděli i v pondělí, kdy se slabší sněžení může ukázat také v nejvyšších polohách Jeseníků či Beskyd. Zimní idyla ale dlouho nepotrvá, protože se začne postupně oteplovat a pro hřebeny nejvyšších českých hor navíc nejde o žádnou premiéru. Poprvé v této sezóně tam sněžilo už 24. září. Papež Lev 14. musí pod kudlu. Podle agentury AP dnes oznámil, že v nejbližších dnech podstoupí operaci k odstranění plicního uzlu. Ten mu lékaři zjistili při prohlídce. Papež uvedl, že nález je ohraničený a podařilo se ho odhalit v raném stádiu. Dodal, že operace je naplánovaná na nejbližší dny. 71letý papež o chystané operaci promluvil během svého požehnání. Žádné další podrobnosti však Vatikán nezdělil.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Česká tenistka Kateřina Siniaková si na jubilejní úspěch musí počkat. V Pekingu jí možnost získat 40. titul ve čtyřhře utekla. S čínskou spoluhráčkou Chang Shuai podlehla světová deblová jednička ve finále turnaje kanadsko-brazilskému páru Dabrovská Stefaniová. 30-letá Siniaková má za sebou jinak úspěšný rok. Dvakrát v této sezóně triumfovala právě s čínskou parťačkou. Dalších 5 titulů získala s Američankou Taylor Townsendovou, se kterou v září ovládla také US Open, a v New Yorku s ní tak zkomplikovala společný kariérní Grand Slam. Do kina můžete zaskočit na film Proč bychom se nezabili. Tahle nová česká komedie ukazuje, co se stane, když se dvě znesvářené rodiny a mistři místních trapasů ocitnou před objektivy reality show. Pokračuje Saša Ptáčková.
3: Vesnici Rozumov už léta ničí válka dvou znesvářených rodin.
4: Tohle to si odneseš!
5: Jsi na mě pyšná?
3: Ne. Jejich potomci se ale tajně milují a kvůli svatbě v televizní show spustí dokonalý chaos.
6: Vezmeš si mě?
7: Řekněme Vladimiry.
3: Sousedské naschvály tak vyústí v bláznivou komedii plnou nečekaných zvratů.
8: Co je?
9: Maruška mě opustila.
8: Takový Marušek tě ještě
9: obšťastní, oplodní.
8: Opustí moc.
0: V noci bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě čekáme oblačno, postupně i zataženo a na horách se vyskytnou přehánky. Nejnižší teploty budou klesat ke 2 stupňům, ojediněle až k nule. Pět minut po 16. hodině, pojďme zase do další hodiny našeho pořadu, objednej si svůj song a tak mi zkuste psát na song@rockzone.cz a nebo zkuste zavolat sem do studia na 255 700 707 a uvidíme, co za vaší oblíbenou muziku na tělo si společně pustíme. Do té doby ale Hailstorm, Sheryl Crow a nebo Vysáči. Posloucháte Radio Rockzone a od mikrofonu mám hezké odpoledne, přeje Ondřej. Čau.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Rainbow a jich All Night Long a nás dovedli až k doprave, kterou za nás sleduje někdo povolenější než jsem já samozřejmě. A to Kuba z Global Assistance. Ahoj Kubo.
2: Ahoj Ondro, pěkné odpoledne. V Praze na Smíchově na ulici Svornosti u křižovatky s ulicí na Bělidle srazil osobák cyklistu. S omezením po nehodě se projíždí na Holešovičkách do centra před sjezdem na Polotavskou ulici. Pomalu pojedete po Dobřížské ulici před tunelem Mrázovka a na jižní spojce na Štěrboholi za Spořilovem se již po dopravní nehodě projíždí bez komplikací. Z Global Assistance Kuba.
1: Kubo, díky za hoďku naslyšenou a my už pojďme na hit sezóny na rádiu Rock Zone a tentokrát Foo Fighters a jich pecka Window.
3: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě rádia Rock Zone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rock Zone, víc než rádio, tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.
0: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: Takhle vyzněli Queeni naživo, ale co naživo?
1: Zone, kam dnes naživo?
0: Přesně tak. Do Prahy můžete vyrazit do malostranské besedy na Ignoise. Do sedmičky na Starou je na Faintest Idea nebo Jet 8. V Plzni v kulturáku Šeříkovka tam zahrajou Belfegor, Krisiun nebo Asagraum. V Družbě zase plzeňský Cataphiles, DPS nebo Sarajevo. V Náchodě ve Spolkovém domě je Laco Deči a Cedula New York. A v Českých Budějovicích v Metropoli Floyd CZSK neboli Pink Floyd Symphony Show. To je dneska na výběr, kde byste nevěděli, koukněte tam na naše sociální sítě, tam určitě vždycky rádi poradíme. No a teďka si pojďme dát Paramore nebo Danka Jose s Marty Friedmanem.
2: V hlasováních o nejlepší album Queen pravidelně vítězí album A Night in Opera z roku 1975. Název je inspirován groteskou bratří Marxů Noc v opeře. Hlavním důvodem obliby této desky je kombinace kabaretního humoru, hard rocku, opery a dokonce i popu. Právě na ní najdeme slavnou Bohemian Rhapsody anebo ploužák Love of My Life. A pořád krásné album si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, počasí. Eric Clapton nás dovedl až k počasí a tak se na něj mrkneme. V noci bude jasno až polojasno. Na severu a severovýchodě čekáme oblačno, postupně i zataženo a na horách se vyskytnou přehánky. Nad 11 metry i sněhové. Nejnižší teploty budou klesat ke 2, ojediněla až k 0 stupňům Celsia. Zítra přes den bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, zejména na horách na severu a severovýchodě území, kde mohou být nad 11 metry smíšené nebo sněhové. Večer budou srážky ustávat a ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty maximálně 15, na jihu Moravy až 17, no a v 1000 metrech na horách bude kolem 6. To, abyste věděli, a teď už pojďme dál, dáme si ještě předtím, před rychlejma zprávama, nějaký tý Green Day.
1: Radio Rock Zone. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
4: S Rock Zonem na DABu i na deštnou se vyhrabu.
5: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Rádio Rock Zone.
1: Sah ein Mädchen ein Röslein stehen.

0: Rammsteini nám zakončili tuhletu hudební hodinku jejich peckou Rosenrot. A teďka už je 17. hodina, tak jsme tady s dalším rychlým přehledem zpráv na Rádio Rock Zone. Od mikrofonu vás zdraví Ondra Pech a všem Andrium Andrasům přeju všechno nejlepší k svátku. Je dneska 11. října a je Mezinárodní den dívek, takže všem dívkám přeju k jejich mezinárodnímu dni. Naopak je ještě Národní den coming outu, takže pokud vás to svírá, určitě je na čase už se někomu svěřit. Jinak je i též Světový den obezity, ale neznamená to, že byste se měli teďka začít přijídat, ale spíš to upozorňuje na zdravotní dopady nadváhy a na systém, který jí vlastně podporuje. To bylo takové Ondrovo hysterické okénko a teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Rohlíku.cz unikla data zákazníků, opoziční strany si pochvalují výsledky komunálních a senátních voleb a Verstappen vyhrál poprvé závod F1 v Singapuru. Internetovému obchodu Rohlík.cz unikla osobní data části zákazníků a jejich komunikace za poslední půl rok. Neoprávněná osoba pronikla do interního systému zákaznické podpory a stále jména, e-maily, telefonní čísla, přepisy rozhovorů s operátory i virtuálním asistentem a podle způsobu kontaktu také nahrané soubory, doručovací adresy nebo obsah nákupních košíků. Únik se týká komunikace od letošního dubna do začátku října. Celkový počet zasažených klientů zatím není známý. Společnost přístup útočníka obratem zablokovala a incident nahlásila úřadům. Zákazníky zároveň varuje před možnými podvodnými zprávami nebo falešnými telefonáty, které by zneužitá data o nákupech mohly využít ke zvýšení důvěryhodnosti a důrazně připomíná, aby neklikali na podezřelé odkazy. Opoziční strany si pochvalují výsledky komunálních a senátních voleb. Předseda ODS Martin Kupka je spokojený, jak v hlasování do dolní komory parlamentu dopadli straniční kandidáti. Do druhého kola postoupilo 9 kandidátů ODS. Podle Kupky senát zůstane protiváhou proti současné vládní koalici.
2: Znamená to, že senát v tomto případě nepochybně zachová většinu současných opozičních stran. A chci říct za vlastně všechny opoziční strany, že je to důležitá zpráva, aby senát dál fungoval jako pojistka demokracie.
0: Na tiskové konferenci zářil nadšením také předseda starostů Vít Rakušan. Hnutí vyhrálo v Praze, v koalici s lidovci i v Brně. Rakušan je rád, že se starostům podařilo proniknout do radnic všech velikostí.
3: Suma sumárum se ukazuje, že nestrácíme venkov. I tam vedle KDU, ČSL a nezávislých sdružení patříme k těm nejúspěšnějším a povedlo se nám jako našemu hnutí prorůst i do těch vyšších pater politiky a do těch větších měst.
0: V prvním kole senátních voleb uspěl třeba také předseda lidovců a jihomoravský hejtman Jan Grolich. Na Vyškovsku získal přes 50% hlasů. V prvním kole obhájil senátorský mandát také na Starkonicku Tomáš Fiala. Před 6 lety byl zvolený v barvách ODS, tentokrát za naše Česko. Severní Nepál zasáhla další ničivá blesková povodeň. Ta v oblasti smetla domy a další stavby. Obyvatelé se museli evakuovat. Informuje o tom agentura AP, podle které v tuto chvíli nejsou hlášené oběti.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu vyhrál poprvé velkou cenu Singapuru Formule 1 a vybojoval druhé vítězství za sebou. Čtyřnásobný mistr světa porazil na trati Marina Bay o 7,335 tisíciny sekundy Monačana Charlesa Leclerca z Ferrari. Třetí byl Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu, který zvýšil náskok v čele šampionátu už na 102 bodů před týmovým kolegou Georgem Russellem. Brit dnes dojel po startu z chvostu pole 9.

0: Brian May zklamal mnohé fanoušky. Legendární kytarista vyloučil, že by Queen ještě někdy vyjeli na jakékoliv koncertní turné. Definitivní rozhodnutí na toto téma učinil prý už před 18 měsíci, kdy mu během turné po Spojených státech zemřela blízká rodina a přítelkyně a on u toho nebyl. Proto se rozhodl, že rodina a přátelé musí mít konečně v jeho životě přednost před kariérou. V noci bude jasno až polojasno na severu a severovýchodě čekáme oblačno, postupně i zataženo. Nejnižší teploty budou padat ke 2 stupňům a ojedinil až k nule. 5 minut po 17. hodině, před sebou poslední hodina našeho pořadu, objednej si svůj song, takže mi ještě můžete furt volat na 255 700 nebo 707, anebo psát na song@rockzone.cz a nějakou tu vaši oblíbenou muziku na tělo vám určitě pustím. Do té doby Chris Cornell, Pearl Jam a nebo Horký žestýže. Posloucháte Rádio Rockzone a od mikrofonu vás zdraví Ondřej. Čau.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: To je Accept a Balls to the Wall, ale teď už k té slibované dopravě, tu za nás stále ještě sleduje Kuba z Global Assistance. Ahoj Kubo.
2: Ahoj Ondro, hezké odpoledne. Dopravní nehoda blokuje provoz na brněnské dálnici D1 před Prahou na 11. kilometru. Zdržíte se v koloně zhruba od 17. V Praze na Barandovské mostě na Smíchov narazil osobák do svodidel. Postojíte si v koloně téměř od exitu na Krč. Bouralo se opět v protisměru, konkrétně za Spořilovem. Zdržení tam narůstá. A téměř dvoukilometrová fronta se táhne na Kbelské ulici před nájezdem na Letňany. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky za hodinu zase naslyšenou a my už pojďme dál na další hit sezóny na Radio Rock Zone. Tentokrát The All American Rejects a jejich Clothes Line.
3: Možná ti chybí kafe, možná víkend, možná někdo a možná jenom jedna konkrétní píseň. Objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na Radio Rock Zone.
0: Hit sezóny na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Takhle přesně si Red Hoti naživo, ale co můžete zjistit, jak zní naživo, tak v Malostranský besedě v Praze Egg Noise na sedmičce na Strahov přijedou Faintest Idea a Jet Aid. Pozdní v Šeříkovce Belferok, Krisiun nebo Asagraum, v družbě zase plzeňský Katafilos DPS nebo Sarajevo, v Náchodě ve spolkovém domě Laco Deči z Cellula New York, no a v Budějících v Metropoli Floyds.cz.sk Pink Floyd Symphony Show. Tak je to nabitý, kdo to nestih, můžete mrknout na naše sociální sítě nebo na náš web. A my pojďme dál na Korny s Amy Lee nebo Sabatony.
2: V hlasováních o nejlepší album Queen pravidelně vítězí album A Night in Opera z roku 1975. A název je inspirován groteskou bratří Marxů Noc v opeře. Hlavním důvodem obliby této desky je kombinace kabaretního humoru, hard rocku, opery a dokonce i popu. Právě na ní najdeme slavnou Bohemian Rhapsody anebo ploužák Love of My Life. A pořád krásné album si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Kvalita, která nestárne, to jsou Rolling Stones a jejich Brown Sugar, co nás dovedli až k počasí. Tak si po něm pojďme něco říct.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě čekáme oblačno, postupně i zataženo a na horách se vyskytnou přehánky. Nejnižší teploty budou klesat ke 2 stupňům, ojediněle až k 0 a možná nějaký ten místní přízemní mrazík. Ve dne přes den zítra bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne jasno, výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, zejména na horách a na severu a severovýchodě území, kde mohou být nad 11 metry srážky smíšené nebo sněhové. Večer budou srážky ustávat a ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty maximálně 15 stupňů, na jihu Moravě až 17 a v 1000 metrech na horách bude kolem 6. Tak doufám, že jste si z toho něco vzali, abyste věděli, jak se oblíknout. No a teďka, ještě než si dáme další rychlej přehled zpráv, tak si dáme Race Against Breaking Benjamin, anebo mám pro vás připravený Linkin Park. Za chvíli tu jsou.
1: Radio Rock Zone.
2: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
3: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rock Zone.

0: Rise Against a I Want It All, to je song, který nám zakončuje náš pořad Objednej si svůj song. To si dáte zase zítra s Tomem Frédem ráno, ale nemusíte klesat na mysli, protože my budeme pokračovat dál. Neboli až po zprávách, protože za chvíli máme 18. hodinu a tak jsme tady s dalším rychlým přehledem. Od mikrofonu vám hezký podvečer přeje Ondřej a všem Andrejům, Andrásům, což je vlastně slovanská obdoba Ondřeje. Přeju všechno nejlepší k svátku. Je 11. října, všechny dívky mají svůj mezinárodní den, taky je den, kdy John Lennon vydal Imagine v roce 1971, anebo taky v roce 1984 dostal Nobelovu cenu Jaroslav Seifert. Jinak taky byl den, kdy v roce 1968 odstartovalo Apollo 7, což byla první pilotovaná mise programu, která ověřila loď před cestou k měsíci a vysílala živě z orbity. To bylo takové Ondrovo hysterické okénko, teď už ale pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Zemřel herec Jiří Štěpnička, Hlaváček avizuje i nepopulární kroky v Praze a Verstappen vyhrál poprvé závod F1 v Singapuru. Navždy utichl český hlas Harrisona Forda. V 79 letech zemřel herec a daber Jiří Štěpnička. Svého kolegu z Ameriky si střihl třeba ve filmech o Indianu Jonesovi.
2: Pašaj, mein Herr, letenku prosím.
3: Was? Neměl letenku.
4: Jiří Štěpnička patřil ke generaci dabérů, kterou vychoval třeba legendární František Filipovský. Od roku 1975 získával cenné zkušenosti v Pražském národním divadle. Do vínku mu taky dala několikrát jeho maminka, taky herečka Jiřina Štěpničková.
5: Říká, to víš, v národním divadle se musí mluvit tak, aby šepot byl slyšet až na druhou galerii. A to jsem se učil dlouho.
4: Štěpnička propůjčil svůj hlas i Michaelu Douglasovi, Stevenu Segalovi nebo Gerardu Depardieu. A to třeba v Asterix a Obelixovi.
6: Poslouchej ty nahoře, co no, máš ty na hlavě, bobkovej list! Natoč se!
7: To je přece Julius!
6: Starý dobrý Julius! Kde máš vojsko?
4: Herec Jiří Štěpnička zemřel v 79 letech.
0: Vítěz pražských voleb Petr Hlaváček ze Starostů avizuje zdražení MHD i rezidentního parkování. Adept na post primátora v České televizi uvedl, že voliči hlasovali pro dobudování moderní metropole na základě nového metropolitního plánu, což si vyžádá i nepopulární kroky. Roční kupon na MHD by se podle něj měl z nynějších 3650 korun vrátit na dřívější úroveň 4750 korun. A v budoucnu po dostavbě městského okruhu a změně legislativy počítá také se zavedením mýta pro vjezd do centra, které by neplatili tamní rezidenti. Koaliční dohodu chce mít lídr STAN hotovou během listopadu, přičemž jednat plánuje se Spolu pro Prahu, Prahu k sobě i Piráty. Samotné spojenectví STAN a Spolu sice nevylučuje, upozornil ale na jeho křehkou většinu, pouhých 34 křesel v 65 členem zastupitelstvu. Mezi Ruskem a Ukrajinou začíná podle amerického prezidenta Donalda Trumpa okamžité energetické příměří. Šéf Bílého domu to bez podrobností oznámil na síti Truth Social s tím, že obě strany souhlasily. Moskva ani Kyjev se však zatím nevyjádřili. Volodymyr Zelenský dříve podmínil zastavení úderů na ruské rafinéry tím, že Rusko přestane útočit na ukrajinskou energetiku. Samotný Trump v pátek ohlásil dohodu s Vladimírem Putinem o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh, čímž chce podle analytiků srazit ceny paliv před blížícími se volbami do kongresu.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu vyhrál poprvé velkou cenu Singapuru Formule 1 a vybojoval druhé vítězství za sebou. Čtyřnásobný mistr světa porazil na trati Marina Bay o 7,335 tisícin sekundy Monačana Charlesa Leclerca z Ferrari. Třetí byl Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu, který zvýšil náskok v čele šampionátu už na 102 bodů před týmovým kolegou Georgem Russellem. Brit dnes dojel po startu z chvostu pole 9. A Alter Bridge mají nový klip, natočili ho k songu Tested and Able a přišlo přímo v době, kdy se kapela chystá vyrazit se svou nejnovější hudbou napříč Spojenými státy na poslední sérii koncertů roku 2026. Video zachycuje energii kvarteta během živého vystoupení a zaměřuje se na chemii mezi zpěvákem a kytaristou Milesem Kennedym, kytaristou Markem Tremontym, baskytaristou Brianem Marshallem a bubeníkem Scottem Phillipsem. Připomenu, že Tested and Able pochází z 8. studiového alba kapely, nazvaného Alter Bridge, které vyšlo 9. ledna u vydavatelství Napalm Records. V noci bude jasno až polojasno na severu a severovýchodě čekáme oblačno, postupně i zataženo. Nejnižší teploty budou klesat ke 2 stupňům, ojediněle až k nule. 3 minuty po 18. hodině, pojďme si dát nějakou další muziku na tělo. Dáme si Hinder, Daniela Landu nebo Tariu. Posloucháte Radio Rock Zone a od mikrofonu vám hezký podvečer přeje Ondřej. Čau.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Bruce Springsteen a Born to Run a pořád jako nový. Springsteen a strávil 6 měsíců jenom na této jedné písni. Nahrával ji znovu a znovu, až z toho vzniklo 72 stop, kdy kytary, klávesy dokonce experimentovali se zvukovýma efektama. A byla to první skladba, kterou napsal přímo jako studiovou produkci a nejenom pro živý hraní. První veřejný výkon na Harvard Square Theater v květnu 1974 slyšel kritik John Landau, který pak napsal slavnou větu: viděl jsem budoucnost rock'n'rollu a jmenuje se Springsteen. To je zajímavost, co? Pojďme ale teďka na dopravu.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tu stále ještě za nás sleduje Kuba z Global Assistance. Ahoj Kubo.
2: Čau Ondro, pěkný podvečer. D1 zůstává ucpaná před Prahou z Brna mezi 17. až 11. kilometrem po dopravní nehodě. Pár minut zdržení čekejte na jižní spojce v Praze na Štěrboholi u Spořilova. V Bělohorské ulici u křižovatky s Říčanovou bourala 2 osobní auta a také 2 osobní stojí po nehodě na Švehlově ulici u křižovatky s Průmyslovou. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, děkuju moc za dnešek a za tvoji pomoc a informace a my se můžeme pustit do dalšího hitu sezóny na rádiu Rock Zone. Tuhle hoďku jsem pro vás vybral Pretty Reckless a Love Me.
3: S Rock Zonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
4: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Extreme, More Than Words a dokonce naživo. Ale teďka pojďme na to rychleji. Počasí. V noci bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě čekáme oblačno, postupně i zataženo a na horách se vyskytnou přáňky nad 11 cm sněhové. Nejnižší teploty budou padat ke 2 stupňům, ojediněla šknule místy, nějaký ten přízemní mrazík. Zítra přes den bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, zejména na horách, na severu a severovýchodě území, kde mohou být nad 11 metrů i smíšené nebo sněhové. Večer budou srážky ustávat a obývat oblačnost. Nejvyšší teploty maximálně 15 stupňů, na jihu Moravy až 17, no a v 1000 metrech na horách bylo kolem 6. Tak víte, jak už bude zítra? A teď si pojďme dát Travise a nebo Hailstorm.
2: V hlasováních o nejlepší album Queen pravidelně vítězí album A Night in Opera z roku 1975. A název je inspirován groteskou bratří Marxů Nos v opeře. Hlavním důvodem obliby této desky je kombinace kabaretního humoru, hard rocku, opery a dokonce i popu. Právě na ní najdeme slavnou Bohemian Rhapsody anebo ploužák Love of My Life. A pořád krásné album si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Po Faith No More se mrkneme na to, co ještě kdyby se na poslední chvíli rozhodli, můžete dneska v nějakém tom klubu navštívit. V Praze v Malostranský besedě to můžou být Agnoise, na Sedmice na Strahově Faintest Idea nebo Jet Aid. V Plzni v Šeříkovce Belfegor, Chrisun nebo Asagraum. A v plzeňský družbě Cataphiles, DPS nebo Sarajevo. V Náchodě ve Spolkovém domě zahraje Laco Deči z Celula New York. No a v Budějicích v Metropolu je Floyds ECZSK Pink Floyd Symphony Show. To může být zajímavý. Každopádně, než si dáme další rychlej přehled zpráv, tak dáme Youngblooda, U2 nebo Rammsteiny.
0: Radio Rock Zone. Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
2: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor! Dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
3: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Young Blood nás dovedl pomalu až k 19. hodině, která přijde za 2 minuty, a tak jsme tady s dalším rychlým přehledem zpráv na Rádiu Rock Zone. Od mikrofonu vás zdraví Ondra Pech a všem Andrium a Andrásům přeju všechno nejlepší k svátku. Hodně vám to přeju, protože přece jenom je to taková slovanská obdoba jména Ondřej. Haha. Každopádně je 11. října. Je Mezinárodní den dívek, takže jestli od vás ještě žádná dívka nedostala kytičku, tak byste to měli ještě hodně rychle napravit. Tak je Národní den coming outu, tak pojďme dát prostor lidem, kteří se rozhodli mluvit o své orientaci. Jinak je taky Světový den obezity, což neoslavuje obezitu, ale spíš upozorňuje na zdravotní dopady nadváhy a na ten systém, který vlastně podporuje. Kdybyste ještě chtěli někam rychle vyrazit, tak v Praze můžete do Malostranský besedy na Ignoise a nebo v Náchodě do Spolkovýho domu na Laco Dečiho. Teď už ale pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Vedení Prahy chce mít hotovou koalici už v listopadu. V Česku je letos málo kaštanů a žaludů a v Polsku dopadly podezřelého z plánování atentátu na premiéra. Vedení Prahy chce mít novou magistrátní koalici dohodnutou v průběhu listopadu. V nedělní debatě České televize to oznámil lídr vítězného hnutí STAN Petr Hlaváček, který vyjednávání odstartuje v pondělí schůzkou s Tomášem Portlíkem ze Spolu pro Prahu. Právě Portlík potvrdil, že starostové mají jako vítězové nárok na křeslo primátora. Dvojblok STAN a Spolu, z nichž každý drží 17 křesel, by Hlaváček rád rozšířil ještě o Prahu sobě, Piráty nebo rovnou o obě formace, aby nové vedení reprezentovalo co nejširší spektrum voličů. Jako programové priority označil rozvoj města, dostupné bydlení a výstavbu komplexní čtvrtí. Zároveň ale zopakoval, že Pražany v tomto volebním období čeká zdražení parkování i časových kupónů na MHD. V Česku letos kvůli suchu chybí žaludy i kaštany, což zkomplikuje život lesní zvěři. Stromy kvůli nedostatku vláhy skazovaly plody předčasně zakrnělé. Velký výpadek hlásí například Benešovsko či Čechticko. Zvěř tak přišla o nejvydatnější energetickou stravu před zimou, což myslivce donutí k intenzivnějšímu přikrmování jadrným krmivem. Hlad navíc může zvěř vytáhnout za potravu blíž k lidským obydlím a městským kontejnerům nebo způsobit vyšší škody na polích. Má to však i druhou stranu mince. Podle Českomoravské myslivecké jednoty nedostatek přirozené potravy v lese vyžene divočáky častěji ke krmelištím, což myslivcům výrazně usnadní jejich regulaci a odlov. Lesy České republiky zároveň uklidňují, že semenářské závody mají z minulé sklizně dostatek zásob a obnova lesů ohrožená není. Polská policie zadržela muže podezřelého z plánování atentátu na premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Vladislava Kosiniaka-Kamysze. Zprávu na síti X potvrdil ministr vnitra Marcin Kierwiński i sám předseda vlády, který bezpečnostním složkám poděkoval za rychlý a rozhodný zásah. Podrobnosti o totožnosti podezřelého ani detailech chystaného útoku zatím úřady nezveřejnili. K incidentu došlo v době zpřísněných bezpečnostních opatření v zemi, přičemž zástupci polských tajných služeb upozorní na dlouhodobě narůstající počet výhrůžek vůči nejvyšším ústavním činitelům.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Překážkový dostih Velká Pardubická po druhé za sebou vyhrál irský kůň. Na loňský triumf Stumptowna navázal desetiletý valach Final Orders. Znovu se v jeho sedle radoval žokej Keith Michael Donahue. Final Orders ve vyrovnaném závodě rozhodl o triumfu v cílové rovině, kde těsně porazil domácího favorita Godfreye, jednoho ze dvou šampionů Velké Pardubické z roku 2024. Připravil tak žokej Jana Faltejska o šanci vyrovnat 8. vítězstvím rekord Josefa Váni staršího. Aerosmith se vrací, kapela potvrdila, že se znovu objeví na pódiu. Stane se tak v rámci dvou koncertů nazvaných California Dream On, Aerosmith plus Friends. Skupina kolem Stevena Tylera tak potvrdila spekulace fanoušků, které se vyrojily na začátku tohoto týdne poté, co začala sdílet na sociálních sítích tajemné a nadějné upoutávky. Vystoupení se uskuteční v Los Angeleském Hollywood Bowl, konkrétně 29. října a pak také 1. listopadu. V noci bude jasno až polojasno na severu a severovýchodě čekáme oblačno, postupně i zataženo a na horách se vyskytnou přehánky. Nejnižší teploty budou klesat ke 2 stupňům, ojediněle až k nule. 19. hodina a 3. minuta, pojďme si dát Elvan King, Guns N' Roses, anebo taky něco z českých Lů a Hájů, dáme si Kabáty a jejich Báru. Posloucháte Rádio Rock Zone a od mikrofonu vám hezký večer přeje Ondřej. Čau.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

NASA has provided any explanation.

0: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rockzone.
1: Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu.
0: Rockzone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku.
1: Dej follow a buď v první linii rockový scény.
2: Rádio Rockzone. Doprava z Global Assistance.
3: To si ještě dáme nějakou tu dopravu v Praze na Pražském okruhu na 19. kilometru směrem k letišti u sjezdu na Ořech se střetlo osobní auto s dodávkou, nehoda se zraněním, takže počítejte se zdržením v koloně. V Praze v Bělohorské ulici na křižovatce s Říčanovou se srazily dvě osobní auta, tak je tam taky nějaký to omezení. V Brně na křižovatce ulic Stavební a Špitálka havarovalo osobní auto do značky, tak tam dávejte bacha. No a ještě jednou Praha ve Švehlově ulici na křižovatce s Průmyslovou, tam jsou k sobě taky dvě osobní auta. Ještě D1 na 11. kilometru směrem na Prahu, tam se střetly taky dvě auta, místo jejíž průjezdné jedním pruhem, ale počítejte se zdržením cca v 8-kilometrový koloně. Dávejte hlavně na sebe pozor, pokud jste na cestách. A teďka si pojďme dát další hit sezóny na rádiu Rockzone. A tuhle hoďku to padlo na Marmozec a Cutback.
2: Hit sezóny na rádiu

0: počasí.
1: Živý Green Day, ale teďka už počasí. V noci bude jasno až polojasno na severu a severovýchodě čekáme oblačno. Postupně i zataženo a na horách se vyskytou přehánky, a to i sněhové. Nejnižší teploty budou klesat ke 2 stupňům, ojediněle až k 0. Místy se taky objeví nějaký přízemní mrazík. V pondělí přes den bude polojasno až oblačno, výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, zejména na horách a na severu a severovýchodě území, kde mohou být nad 1100 metrů i smíšené nebo sněhové. Večer budou srážky ustávat a ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty zítra maximálně 15 stupňů, na jihu Moravy až 17, v 1000 metrech na horách bude kolem 6. Tak už víte, co si oblíknout, a tak si můžeme společně pustit Johnnyho Cashe anebo Alice Coopera.
2: Hlasováních o nejlepší album Queen pravidelně vítězí album A Night in Opera z roku 1975. A název je inspirován groteskou bratří Marxů Noc v opeře. Hlavním důvodem obliby této desky je kombinace kabaretního humoru, hard rocku, opery a dokonce i popu. Právě na ní najdeme slavnou Bohemian Rhapsody anebo ploužák Love of My Life. A pořád krásné album si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Twisted Sister a I Wanna Rock. Song, který se objevil v několika filmech, včetně jedný z mých oblíbených komedií Road Trip. Každopádně 11. října a přichází čas na Ondrovo hysterické okénko. 11. října totiž přesně v roce 1984 dostal Jaroslav Seifert Nobelovu cenu. První básník, kterýmu se to povedlo, akorát tu cenu už za něj přebírala dcera, protože on sám už nemohl. Jinak taky v roce 1971 John Lennon vydává Imagine, píseň, která jako vlastně zněla jako taková klidná prosba. Beatles už neexistovali a Lennon zpíval o světě, který ještě nebyl. Saturday Night Live taky začalo právě dnes v roce 1975, kdy George Carlin otevřel show, která běží do dneška. Apollo 7 v roce 1968 odstartovalo a byla to první pilotovaná mise programu, která ověřila loď před cestou k měsíci. No a taky Daryl Hall má narozeniny a Korn vydali debut právě dneska v roce 1994. Samý události toho 11. října. Tak to bylo hysterické okénko a teď si pojďme dát za chvíli Skunk NNZ.
1: Radio Rock Show. Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
2: S Rock Zonem na DABu i na Deštnou se vyhrabu.
3: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: To byly starý dobrý Good Charlotte, ale teďka už za 2 minuty máme 20. hodinu a tak jsme tady s dalším a dneska posledním živým přehledem zpráv na Rádiu Rock Zone. Od mikrofonu vás zdraví Ondra Pech a všem Andrejům a Andrasům ještě jednou přeju všechno nejlepší svátku. Dneska je taky Mezinárodní den dívek, takže pokud jste nějaké té dívce ještě nedali aspoň malou kytičku, už máte dost na čase to napravit. Taky je Národní den coming outu, takže dejme prostor lidem, kteří se prostě rozhodnou mluvit o své orientaci. Taky Světový den obezity a ten zas upozorňuje na zdravotní dopady nadváhy a na systém, který ji vlastně dost podporuje. To je dneska určitě, co si připomínat nebo co slavit. Chtěl bych vás někam pozvat, ale vzhledem k tomu, že pokud jste nikam nevyrazili, tak ono už to všude začalo, takže to asi už nemá cenu. A tak rovnou pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na Rádiu Rock Zone.
0: Některá města už mají dohodnuté koalice po volbách. Zemřel herec Jiří Štěpnička a Trump oznámil energetické příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. V některých městech už se podařilo domluvit na spolupráci po volbách. Povolební vyjednávání v Mělníku a Nymburce míří ke střídání moci. Na Mělnické radnici končí po 4 letech koalice ODS a hnutí ANO, které s 8 mandáty nestačí na většinu a střídá je těsná 11členná koalice uskupení MLK pro město a Mělničané. Výměně vedení se schyluje i v Nymburce, kde vítězného starostu Tomáše Macha plánuje vyšachovat nová opoziční většina v čele se starosty poté, co koaliční ODS propadla na jediný mandát. V Plzni naopak zůstává primátorem Roman Zarzický z vítězného ANO, které podepsalo koaliční memorandum s hnutím STAN a uskupením pro Plzeň. A v zastupitelstvu se opře o pohodlnou většinu 34 hlasů. Navždy utichl český hlas Harrisona Forda. V 79 letech zemřel herec a dabér Jiří Štěpnička. Svého kolegu z Ameriky si střihl třeba ve filmech o Indianu Jonesovi.
2: Pašaj, mein Herr. Letenku, prosím.
3: Vás? Neměl letenku.
4: Jiří Štěpnička patřil ke generaci dabérů, kterou vychoval třeba legendární František Filipovský. Od roku 1975 získával cenné zkušenosti v Pražském národním divadle. Do vínku mu taky dala několikrát jeho maminka, taky herečka Jiřina Štěpničková.
5: Říká, to víš, v Národním divadle se musí mluvit tak, aby šepot byl slyšet až na druhou galerii. A to jsem se učil dlouho.
4: Štěpnička propůjčil svůj hlas i Michaelu Douglasovi, Stevenu Segalovi nebo Gerardu Depardieu. A to třeba v Asterix a Obelixovi.
6: Poslouchej ty nahoře, co máš na hlavě, bobkovej lis! Natoč se!
7: To je přece Julius, starý dobrý Julius.
6: Kde máš vojsko?
4: Herec Jiří Štěpnička zemřel v 79 letech.
0: Mezi Ruskem a Ukrajinou začíná podle amerického prezidenta Donalda Trumpa okamžité energetické příměří. Šéf Bílého domu to bez podrobností oznámil na síti Truth Social s tím, že obě strany souhlasily. Moskva ani Kyjev se však zatím nevyjádřili. Volodymyr Zelenský dříve podmínil zastavení úderu na ruské rafinérie tím, že Rusko přestane útočit na ukrajinskou energetiku. Samotný Trump v pátek ohlásil dohodu s Vladimírem Putinem o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh, čím chce podle analytiků srazit ceny paliv před blížícími se volbami do kongresu.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Hokejisté Sparty porazili v 10. kole extraligy Vítkovice 3-0. Pražané si teprve po druhé v sezóně připsali domácí výhru, k níž čistým kontem pomohl brankář Josef Kořenář. Skóre otevřel v 6. minutě Michal Špaček po chybě hostující obrany a na 2-0 zvýšil Pavel Kousal, který tím oslavil svůj jubilejní stý gol v nejvyšší soutěži. Ostravané nedokázali využít ani jednu z 5 nabídnutých přesilovek a v 55. minutě spečitil výsledek svou premiérovou brankou v dresu Sparty Jan Hradec. Vítkovice tak zaznamenali 4. pořádku v řadě a se Spartou padli výsledkem 0-3 už po 3. za sebou, když stejným skórem skončili i 2 vzájemné přípravné duely před sezónou. Yeah, Alter Bridge mají nový klip, natočili ho k songu Tested and Able a přišlo přímo v době, kdy se kapela chystá vyrazit se svou nejnovější hudbou napříč Spojenými státy na poslední sérii koncertů roku 2026. Video zachycuje energii kvarteta během živého vystoupení a zaměřuje se na chemii mezi zpěvákem a kytaristou Milesem Kennedym, kytaristou Markem Tremontym, baskytaristou Brianem Marshallem a bubeníkem Scottem Phillipsem. Připomenu, že Tested and Able pochází z 8. studiového alba kapely nazvaného Alter Bridge, které vyšlo 9. ledna u vydavatelství Napalm Records. A ještě počasí, v noci bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě čekáme oblačno, postupně i zataženo a na horách se vyskytnou přehánky. Nejnižší teploty budou klesat ke 2 stupňům, ojediněle až k nule a občas si možná objeví i nějaký ten přízemní mrazík. 3:20, pojďme rychle na tu naší společnou poslední hodinku, kdy si dáme nějakou tupecku. Pearl Jam, Aerosmith a nebo Evanescence. Posloucháte Radio Rock Zone a od mikrofonu vás zdraví Ondřej. Čau.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: To byli Pink Floydi, ale co na to řekne doprava?
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce za exitem 8 zahořel autobus, u 1 je proto omezený provoz a kolona má skoro 2 kilometry. Nová nehoda komplikuje provoz na pražském okruhu na 19. kilometru směrem od Modletic na Ruzeniny. Kolona sahá k tunelu Lochkov a více jak kilometr má kolona v Praze v Kbelský ulici směrem od Hloubětína na Zdiby. Důvodem je zúžení u Letňan. Tak na sebe dávejte pozor a pojďme si spolu ještě dát hit sezóny na Rádiu Rock Zone. Tentokrát je to Vypsaná fixa a Bylo to jistý.
2: Možná ti chybí kafe, možná víkend, možná někdo. A možná jenom jedna konkrétní píseň. Objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na Rádiu Rock Zone.
1: Hit sezóny na Rádiu

Rádio Rock Zone, muzika na telo.

0: Jasno až oblačno, ráno a dopoledne jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, zejména na horách a na severu a severovýchodě území, kde mohou být srážky smíšené nebo i sněhové. Večer budou srážky ustávat a ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty zítra až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17 a v 1000 metrech na horách bude kolem 6. To si myslím, že je docela fajn. No a teďka je ještě víc fajn si dát Revivalist a Heartstop.
1: Hlasováních o nejlepší album Queen pravidelně vítězí album A Night in Opera z roku 1975. A název je inspirován groteskou bratří Marxů Noc v opeře. Hlavním důvodem obliby této desky je kombinace kabaretního humoru, hard rocku, opery a dokonce i popu. Právě na ní najdeme slavnou Bohemian Rhapsody anebo ploužák Love of My Life. A pořád krásné album si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

Down a jejich pecku Chop Suey. To je písnička, se kterou se s váma pro dnešek rozloučím. Loučí se s váma Ondra Pech a přeju krásný vykročení a hlavně to správný do novýho týdne. Mějte se krásně, jak já rád říkám, až přijde čas, ozvu se zas a tak se zase jednou uslyšíme. No ale teďka už běžím na tramvaj. Čau.

Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Frödeho na rádiu Rockzone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: SPD hledá příčiny volebního debaklu. V Bílině bude dál vládnout Mrázová i přes kauzy a v Polsku dopadly podezřelého z plánování atentátu na premiéra. U rychlého přehledu zpráv na rádiu Rock Zone vás vítá Ondřej. SPD hledá příčiny volebního debaklu. Vládní hnutí získalo v obecních volbách 166 mandátů. Oproti roku 2022 ztratilo v zastupitelstvech přes 300 křesel. Místopředseda SPD Radim Fiala prohlásil, že to nemůže označit za úspěch. Hnutí podle něj zvolá celostátní konferenci, která bude výsledky hodnotit a vedení se na ní bude zpovídat. Fiala v CNN Prima News řekl, že nedokázali svá celostátní témata přenést na komunální úroveň.
2: Kde akcentu? Hlavně migraci, kde akcentujeme vztah k Evropské unii, ke Green Dealu a k těmto věcem. A nepodařilo se nám to dostatečně přetavit právě i jako témata, která by byla součástí těch komunálních voleb. Nedokázali jsme to tam přenést, nedokázali jsme to podle mě dobře vysvětlit.
1: Nejvíc zastupitelů získali ze stran a hnutí Lidovci, druhé bylo v počtu mandátů podle navrhujících stran hnutí STAN a třetí ODS. Hnutí ANO navzdory nedávným kauzám své bývalé starostky a ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové přesvědčivě vyhrálo volby v Bílině na Teplicku. Získalo 11 mandátů v 29 členém zastupitelstvu, přičemž místním voličům zjevně nevadila mediální oddalení týkající se výhodného městského bytu ani černých staveb na ministryně pozemků. Druhé skončilo sdružení Společně pro město tvořené ODS a nezávislými z pěti křesly, se kterým chce vítězné ANO pokračovat v dosavadní koalici. Po čtyřech mandátech mají formace Čistá a bezpečná Bílina a Nezávislí pro Bílinu. Po dvou křeslech získala Moje Bílina i koalice kolem SPD a jednoho zástupce budou mít Svobodní. Novým starostou by se v případě dohody měl stát lídr vítězné kandidátky Radek Zenkler, který by v křesle vystřídal stranického kolegu Karla Matušku. Polská policie zadržela muže podezřelého z plánování atentátu na premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Vladislava Kosiniaka-Kamiše. Zprávu na síti X potvrdil ministr vnitra Marcin Kierwiński i sám předseda vlády, který bezpečnostním složkám poděkoval za rychlý a rozhodný zásah. Podrobnosti o totožnosti podezřelého ani detailech chystaného útoku zatím úřady nezveřejnili. K incidentu došlo v době zpřísněných bezpečnostních opatření v zemi, přičemž zástupci polských tajných služeb upozorňují na dlouhodobě narůstající počet výhrušek vůči nejvyšším ústavním činitelům.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hokejisté Sparty porazili v 10. kole extraligy Vítkovice 3-0. Pražané si teprve po druhé v sezóně připsali domácí výhru, k níž čistým kontem pomohl brankář Josef Kořenář. Skóre otevřel v 6. minutě Michal Špaček po chybě hostující obrany a na 2-0 zvýšil Pavel Kousal, který tím oslavil svůj jubilejný stý gol v nejvyšší soutěži. Ostravané nedokázali využít ani jednu z pěti nabídnutých přesilovek a v 55. minutě spečetil výsledek svou premiérovou brankou v dresu Sparty Jan Hradec. Vítkovice tak zaznamenali čtvrtou porážku v řadě a se Spartou padly výsledkem 0-3 už po třetí za sebou, když stejným skórem skončily i dva vzájemné přípravné duely před sezónou. V noci bude jasno až polojasno na severu a severovýchodě čekáme oblačno, postupně i zataženo a na horách se vyskytnou přehánky. Nejnižší teploty budou klesat ke 2 stupňům, ojediněle až k 0 a možná se objeví i nějaký dým přízemní mrazík. Pondělí přes den bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, zejména na horách a na severu a severovýchodě území, kde mohou být i smíšené nebo sněhové přehánky. Večer budou srážky ustávat a ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty maximálně 15 stupňů, na jihu Moravy až 17 a v 1000 metrech na horách bude kolem 6.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

hlasováních o nejlepší album Queen pravidelně vítězí album A Night in Opera z roku 1975. A název je inspirován groteskou bratří Marxů Noc v opeře. Hlavním důvodem obliby této desky je kombinace kabaretního humoru, hard rocku, opery a dokonce i popu. Právě na ní najdeme slavnou Bohemian Rhapsody anebo ploužák Love of My Life. A pořád krásné album si dáme večer v 11 na rádiu.

0: Rychlý přehled zpráv na Rockzone 105.9.
1: Zemřel herec Jiří Štěpnička, Hlaváček avizuje i nepopulární kroky v Praze a Verstappen vyhrál poprvé závod F1 v Singapuru. U rychlého přehledu zpráv na rádiu Rockzone vás vítá Ondřej. Navždy utichl český hlas Harrisona Forda. V 79 letech zemřel herec a daber Jiří Štěpnička. Svého kolegu z Ameriky si střihl třeba ve filmech o Indianu Jonesovi.
2: Fahrschein, mein Herr. Letenku, prosím.
3: Was? Neměl letenku.
4: Jiří Štěpnička patřil ke generaci dabérů, kterou vychoval třeba legendární František Filipovský. Od roku 1975 získával cenné zkušenosti v Pražském národním divadle. Do vínku mu taky dala několikrát jeho maminka, taky herečka Jiřina Štěpničková.
5: A to víš, v národním divadle se musí mluvit tak, aby šepot byl slyšet až na druhou galerii. A to jsem se učil dlouho.
4: Štěpnička propůjčil svůj hlas i Michaelu Douglasovi, Stevenu Segalovi nebo Gerardu Depardieu. A to třeba v Asterix a Obelixovi.
6: Poslouchej ty nahoře, co no, máš ty na hlavě, bobkovej lis, natoč se.
7: To je přece Julius.
6: Starý dobrý Julius. Kde máš vojsko?
4: Herec Jiří Štěpnička zemřel v 79 letech.
1: Vítěz pražských voleb Petr Hlaváček ze Starostů avizuje zdražení MHD i rezidentního parkování. Adept na post primátora v České televizi uvedl, že voliči hlasovali pro dobudování moderní metropole na základě nového metropolitního plánu, což si vyžádá i nepopulární kroky. Roční kupon na MHD by se podle něj měl z nynějších 3650 korun vrátit na dřívější úroveň 4750 korun a v budoucnu po dostavbě městského okruhu a změně legislativy počítá také se zavedením mýta pro vjezd do centra, které by neplatili tamní rezidenti. Koaliční dohodu chce mít lídr STAN hotovou během listopadu, přičemž jednat plánuje se Spolu pro Prahu, Prahou sobě i Piráty. Samotné spojenectví STAN a Spolu sice nevylučuje, upozornil ale na jeho křehkou většinu pouhých 34 křesel v 65 členem zastupitelstvu. Mezi Ruskem a Ukrajinou začíná podle amerického prezidenta Donalda Trumpa okamžité energetické příměří. Šéf Bílého domu to bez podrobností oznámil na síti Truth Social s tím, že obě strany souhlasily. Moskva ani Kyjev se však zatím nevyjádřili. Volodymyr Zelenský dříve podmínil zastavení úderu na ruské rafinérie tím, že Rusko přestane útočit na ukrajinskou energetiku. Samotný Trump v pátek ohlásil dohodu s Vladimírem Putinem o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh, čím chce podle analytiků srazit ceny paliv před blížícími se volbami do kongresu.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu vyhrál poprvé velkou cenu Singapuru Formule 1 a vybojoval druhé vítězství za sebou. Čtyřnásobný mistr světa porazil na trati Marina Bay o 7,335 sekundy Monačana Charlesa Leclerca z Ferrari. Třetí byl Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu, který zvýšil náskok v čele šampionátu už na 102 bodů před týmovým kolegou Georgem Russellem. Brit v neděli dojel po startu z chvostu pole 9. V noci máme jasno až polojasno na severu a severovýchodě, očekáme oblačno, postupně i zataženo a na horách se vyskytnou přehánky. Nejnižší teploty budou padat ke 2 stupňům, ojediněle k 0 a místy se objeví přízemní mrazík. Pondělí bude přes den polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, zejména na horách na severu a severovýchodě území, kde mohou být nad 1100 metrů i smíšené nebo sněhové. Večer budou srážky ustávat a ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty maximálně 15 stupňů, na jihu Moravy až 17 a v 1000 metrech na horách bude kolem 6.
0: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

hlasováních o nejlepší album Queen pravidelně vítězí album A Night in Opera z roku 1975. A název je inspirován groteskou bratří Marxů Noc v opeře. Hlavním důvodem obliby této desky je kombinace kabaretního humoru, hard rocku, opery a dokonce i popu. Právě na ní najdeme slavnou Bohemian Rhapsody anebo ploužák Love of My Life. A pořád krásné album si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: SPD hledá příčiny volebního debaklu. V Bílině bude dál vládnout Mrázová i přes kauzy a v Polsku dopadly podezřelého z plánování atentátu na premiéra. U rychlého přehledu zpráv na rádiu Rock Zone vás vítá Ondřej. SPD hledá příčiny volebního debaklu. Vládní hnutí získalo v obecních volbách 166 mandátů. Oproti roku 2022 ztratilo v zastupitelstvech přes 300 křesel. Místopředseda SPD Radim Fiala prohlásil, že to nemůže označit za úspěch. Hnutí podle něj zvolá celostátní konferenci, která bude výsledky hodnotit a vedení se na ní bude zpovídat. Fiala v CNN Prima News řekl, že nedokázali svá celostátní témata přenést na komunální úroveň.
2: Kde akcentu? Hlavně migraci, kde akcentujeme vztah k Evropské unii, ke Green Dealu a k těmto věcem. A nepodařilo se nám to dostatečně přetavit právě i jako témata, která by byla součástí těch komunálních voleb. Nedokázali jsme to tam přenést, nedokázali jsme to podle mě dobře vysvětlit.
1: Nejvíc zastupitelů získali ze stran a hnutí Lidovci, druhé bylo v počtu mandátů podle navrhujících stran hnutí STAN a třetí ODS. Hnutí ANO navzdory nedávným kauzám své bývalé starostky a ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové přesvědčivě vyhrálo volby v Bílině na Teplicku. Získalo 11 mandátů v 29 členném zastupitelstvu, přičemž místním voličům zjevně nevadila mediální oddalení týkající se výhodného městského bytu ani černých staveb na ministryně pozemků. Druhé skončilo sdružení Společně pro město tvořené ODS a nezávislými z pěti křesly, se kterým chce vítězné ANO pokračovat v dosavadní koalici. Po čtyřech mandátech mají formace Čistá a bezpečná Bílina a nezávislí pro Bílinu. Po dvou křeslech získala Moje Bílina i koalice kolem SPD a jednoho zástupce budou mít Svobodní. Novým starostou by se v případě dohody měl stát lídr vítězné kandidátky Radek Zenkler, který by v křesle vystřídal stranického kolegu Karla Matušku. Polská policie zadržela muže podezřelého z plánování atentátu na premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Vladislava Kosiniaka-Kamysze. Zprávu na síti X potvrdil ministr vnitra Marcin Kierwiński i sám předseda vlády, který bezpečnostním složkám poděkoval za rychlý a rozhodný zásah. Podrobnosti o totožnosti podezřelého ani detailech chystaného útoku zatím úřady nezveřejnili. K incidentu došlo v době zpřísněných bezpečnostních opatření v zemi, přičemž zástupci polských tajných služeb upozorňují na dlouhodobě narůstající počet výhrušek vůči nejvyšším ústavním činitelům.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hokejisté Sparty porazili v 10. kole extraligy Vítkovice 3-0. Pražané si teprve po druhé v sezóně připsali domácí výhru, k níž čistým kontem pomohl brankář Josef Kořenář. Skóre otevřel v 6. minutě Michal Špaček po chybě hostující obrany a na 2-0 zvýšil Pavel Kousal, který tím oslavil svůj jubilejný stý gol v nejvyšší soutěži. Ostravané nedokázali využít ani jednu z pěti nabídnutých přesilovek a v 55. minutě spečetil výsledek svou premiérovou brankou v dresu Sparty Jan Hradec. Vítkovice tak zaznamenali čtvrtou porážku v řadě a se Spartou padly výsledkem 0-3 už po třetí za sebou, když stejným skórem skončily i dva vzájemné přípravné duely před sezónou. V noci bude jasno až polojasno na severu a severovýchodě čekáme oblačno, postupně i zataženo a na horách se vyskytnou přehánky. Nejnižší teploty budou klesat ke 2 stupňům, ojediněle až k nule a možná se objeví i nějaký dým přízemní mrazík. Pondělí přes den bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, zejména na horách a na severu a severovýchodě území, kde mohou být i smíšené nebo sněhové přehánky. Večer budou srážky ustávat a ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty maximálně 15 stupňů, na jihu Moravy až 17 a v 1000 metrech na horách bude kolem 6.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: album před půlnocí. Každý večer v 11 s Martinem Celarem na Rock Zone 105.9.
1: This is called Fat Bottom Girls.

0: Rychlý přehled zpráv na Rock Zone 105.9.
1: Zemřel herec Jiří Štěpnička, Hlaváček avizuje i nepopulární kroky v Praze a Verstappen vyhrál poprvé závod F1 v Singapuru. U rychlého přehledu zpráv na rádiu Rock Zone vás vítá Ondřej. Navždy utichl český hlas Harrisona Forda. V 79 letech zemřel herec a dabér Jiří Štěpnička. Svého kolegu z Ameriky si střihl třeba ve filmech o Indianu Jonesovi.
2: Fahrschein, mein Herr. Letenku, prosím.
3: Was? Neměl letenku.
4: Jiří Štěpnička patřil ke generaci dabérů, kterou vychoval třeba legendární František Filipovský. Od roku 1975 získával cenné zkušenosti v Pražském národním divadle. Do vínku mu taky dala několikrát jeho maminka, taky herečka Jiřina Štěpničková.
5: A to víš, v národním divadle se musí mluvit tak, aby šepot byl slyšet až na druhou galerii. A to jsem se učil dlouho.
4: Štěpnička propůjčil svůj hlas i Michaelu Douglasovi, Stevenu Segalovi nebo Gerardu Depardieu. A to třeba v Asterix a Obelixovi.
6: Poslouchej ty nahoře, co máš na hlavě, bobkovej lis, natoč se.
7: To je přece Julius,
6: starý dobrý Julius. Kde máš vojsko?
4: Herec Jiří Štěpnička zemřel v 79 letech.
1: Vítěz pražských voleb Petr Hlaváček ze starostů avizuje zdražení MHD i rezidentního parkování. Adept na post primátora v České televizi uvedl, že voliči hlasovali pro dobudování moderní metropole na základě nového metropolitního plánu, což si vyžádá i nepopulární kroky. Roční kupon na MHD by se podle něj měl z nynějších 3650 korun vrátit na dřívější úroveň 4750 korun a v budoucnu po dostavbě městského okruhu a změně legislativy počítá také se zavedením mýta pro vjezd do centra, které by neplatili tamní rezidenti. Koaliční dohodu chce mít lídr STAN hotovou během listopadu, přičemž jednat plánuje se Spolu pro Prahu, Prahou sobě i Piráty. Samotné spojenectví STAN a Spolu sice nevylučuje, upozornil ale na jeho křehkou většinu pouhých 34 křesel v 65 členem zastupitelstvu. Mezi Ruskem a Ukrajinou začíná podle amerického prezidenta Donalda Trumpa okamžité energetické příměří. Šéf Bílého domu to bez podrobností oznámil na síti Truth Social s tím, že obě strany souhlasily. Moskva ani Kyjev se však zatím nevyjádřili. Volodymyr Zelenský dříve podmínil zastavení úderu na ruské rafinérie tím, že Rusko přestane útočit na ukrajinskou energetiku. Samotný Trump v pátek ohlásil dohodu s Vladimírem Putinem o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh, čím chce podle analytiků srazit ceny paliv před blížícími se volbami do kongresu.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu vyhrál poprvé velkou cenu Singapuru Formule 1 a vybojoval druhé vítězství za sebou. Čtyřnásobný mistr světa porazil na trati Marina Bay o 7,335 sekundy Monačana Charlesa Leclerca z Ferrari. Třetí byl Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu, který zvýšil náskok v čele šampionátu už na 102 bodů před týmovým kolegou Georgem Russellem. Brit v neděli dojel po startu z chvostu pole 9. V noci máme jasno až polojasno na severu a severovýchodě, očekáme oblačno, postupně i zataženo a na horách se vyskytnou přehánky. Nejnižší teploty budou padat ke 2 stupňům, ojediněle k nule a místy se objeví přízemní mrazík. Pondělí bude přes den polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, zejména na horách na severu a severovýchodě území, kde mohou být nad 1100 metrů i smíšené nebo sněhové. Večer budou srážky ustávat a ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty maximálně 15 stupňů, na jihu Moravy až 17 a v 1000 metrech na horách bude kolem 6.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

album Legacy od Five Fingers Death Punch má zajímavou historii. Má slavit 20 let fungování kapely na angloamerické scéně. Problém byl v tom, že nemohli vyjít původní nahrávky, protože vydavatel komusi prodal a kapela musela natočit 30 nových verzí. 10 z nich teď vyšlo na vinylu, ze kterého se stal sběratelský unikát. A my si Legacy pustíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: SPD hledá příčiny volebního debaklu. V Bílině bude dál vládnout Mrázová i přes kauzy a v Polsku dopadly podezřelého z plánování atentátu na premiéra. U rychlého přehledu zpráv na rádiu Rock Zone vás vítá Ondřej. SPD hledá příčiny volebního debaklu. Vládní hnutí získalo v obecních volbách 166 mandátů. Oproti roku 2022 ztratilo v zastupitelstvech přes 300 křesel. Místopředseda SPD Radim Fiala prohlásil, že to nemůže označit za úspěch. Hnutí podle něj svolá celostátní konferenci, která bude výsledky hodnotit a vedení se na ní bude zpovídat. Fiala v CNN Prima News řekl, že nedokázali svá celostátní témata přenést na komunální úroveň.
2: Kde akcentuje? Hlavně migraci, kde akcentujeme vztah k Evropské unii, ke Green Dealu a k těmto věcem. A nepodařilo se nám to dostatečně přetavit právě i jako témata, která by byla součástí těch komunálních voleb. Nedokázali jsme to tam přenést, nedokázali jsme to podle mě dobře vysvětlit.
1: Nejvíc zastupitelů získali ze stran a hnutí Lidovci, druhé bylo v počtu mandátů podle navrhujících stran hnutí STAN a třetí ODS. Hnutí ANO navzdory nedávným kauzám své bývalé starostky a ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové přesvědčivě vyhrálo volby v Bílině na Teplicku. Získalo 11 mandátů v 29 členném zastupitelstvu, přičemž místním voličům zjevně nevadila mediální oddalení týkající se výhodného městského bytu ani černých staveb na ministryně pozemků. Druhé skončilo sdružení Společně pro město tvořené ODS a nezávislými z pěti křesly, se kterým chce vítězné ANO pokračovat v dosavadní koalici. Po čtyřech mandátech mají formace Čistá a bezpečná Bílina a nezávislí pro Bílinu. Po dvou křeslech získala Moje Bílina i koalice kolem SPD a jednoho zástupce budou mít Svobodní. Novým starostou by se v případě dohody měl stát lídr vítězné kandidátky Radek Zenkler, který by v křesle vystřídal stranického kolegu Karla Matušku. Polská policie zadržela muže podezřelého z plánování atentátu na premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Vladislava Kosiniaka-Kamysze. Zprávu na síti X potvrdil ministr vnitra Marcin Kierwiński i sám předseda vlády, který bezpečnostním složkám poděkoval za rychlý a rozhodný zásah. Podrobnosti o totožnosti podezřelého ani detailech chystaného útoku zatím úřady nezveřejnily. K incidentu došlo v době zpřísněných bezpečnostních opatření v zemi, přičemž zástupci polských tajných služeb upozorňují na dlouhodobě narůstající počet výhrušek vůči nejvyšším ústavním činitelům.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hokejisté Sparty porazili v 10. kole extraligy Vítkovice 3-0. Pražané si teprve po druhé v sezóně připsali domácí výhru, k níž čistým kontem pomohl brankář Josef Kořenář. Skóre otevřel v 6. minutě Michal Špaček po chybě hostující obrany a na 2-0 zvýšil Pavel Kousal, který tím oslavil svůj jubilejný stý gol v nejvyšší soutěži. Ostravané nedokázali využít ani jednu z pěti nabídnutých přesilovek a v 55. minutě spečetil výsledek svou premiérovou brankou v dresu Sparty Jan Hradec. Vítkovice tak zaznamenali čtvrtou porážku v řadě a se Spartou padly výsledkem 0-3 už po třetí za sebou, když stejným skórem skončily i dva vzájemné přípravné duely před sezónou. V noci bude jasno až polojasno na severu a severovýchodě čekáme oblačno, postupně i zataženo a na horách se vyskytnou přehánky. Nejnižší teploty budou klesat ke 2 stupňům, ojediněle až k nule a možná se objeví i nějaký dým přízemní mrazík. Pondělí přes den bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, zejména na horách a na severu a severovýchodě území, kde mohou být i smíšené nebo sněhové přehánky. Večer budou srážky ustávat a ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty maximálně 15 stupňů, na jihu Moravy až 17 a v 1000 metrech na horách bude kolem 6.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

album Legacy od Five Fingers Death Punch má zajímavou historii. Má slova 20 let fungování kapely na angloamerické scéně. Problém byl v tom, že nemohli vyjít původní nahrávky, protože vydavatel komusi prodal. A kapela musela natočit 30 nových verzí. 10 z nich teď vyšlo na vinylu, ze kterého se stal sběratelský unikát. A my si Legacy pustíme večer v 11 na Radio Rock Zone.